0: Mají možná, právo si myslet, co chtějí, nebo ne?
1: Nemají.
0: Mají jiný pohled na svět.
1: Ale co to je? Ale trošku magor. Trošku

0: Express FM.
1: Trosky v plnej kráse. 97, ideme.

Škvrně, naši mi říkali, chovej se slušně, nejes šušně a hezky zdrav. Dospělí ty hlavně, zkrátka a dobře, buď dobrý chlap. Taky prý, když něco nevím, ať se hovno stydím a někoho se zeptám. Úplně nej,

Já jdu naspět, páč se z vás postu. A příště si běžte hledat východisko jenom. Tady není naleziště. Smyste. A fofre.

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.
2: Máte to rádi čerství? Laďte každý čtvrtek Express Fresh na Express FM.

0: do Prahy.
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Music. First. Express FM.

0: boku nebo na zádech? Přijďte nám do Prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V Prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
1: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
2: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
3: Express FM.

0: Express FM.
1: Sheesh.
2: Girl, I'm about to have a panic attack. I did.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s Extrarentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket Extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Allwinu.
4: Express.
5: Music first.
4: Express FM.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Elektronická evidence tržeb se vrací, o jejím spuštění od začátku příštího roku ví 88% českých podnikatelů a majitelů malých a středních firm. Jen necelá třetina z nich ale věří, že jejich současný pokladní či platební systém novinku bez úprav zvládne. Uvedl to průzkum poskytovatele platebních technologií Global Payments. Rusko podniká sabotáže v evropských zbrojních továrnách. Kreml si pro tyto úteky verbuje členy místních gangů, aby prověřil odhodlání NATO, píše o tom deník The Telegraph s odvoláním na zpravodajské služby. Fotbalisté Barcelony vykročili za třetím titulem ve španělské lize v řadě vítězstvím 5-0 na hřišti Elke. Villarreal si ve druhém kole připsal venkovní remízu 2-2. Na hřišti Atletico Madrid otočil vývoj díky dvěma proměněným penaltám, ale náskok proti oslabenému soupeři neudržel. Dnes bude počasí s jasnou, možná i polojasnou, přechodně až oblačnou oblohou a teploty budou kolem 20, ale dosáhnou i 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno Bartolomějům, kteří dnes slaví svátek extra. Máme 24. srpna. Já jsem se o tom včera bavila doma a říkám, myslím si, že dneska se na internetu už objeví první rozmrazování Mariah Carey.
1: Věřím už takhle to, brzo?
3: Ano.
1: Ne.
3: Už 24. července na Spotify byl znatelný nárůst poslechu All I Want For Christmas Is You. 24. srpna věřím, že dneska už uslyšíte někde nějaký din, din, din, din, a vůbec bych se nedivila, kdyby ta velká kostka ledu už někde online vyjela.
1: Takhle chápu, jsou to přesně 4 měsíce do Vánoc, takže jako, asi jako, ale já bych, ne, ještě ne.
3: Ne, takhle, ne. My ještě ne, my jenom, ne. To je taková jako.
1: My ještě ne a snad nikdy.
3: Snad nikdy, no, já, ale hele.
1: Nikdy neříkej nikdy, já vím. No.
3: Uvidíme. Tomu se ale věnovat nebudeme. My se podíváme na nový vlasy Halanda a taky na olympiádu robotů. Dobré ráno.
0: Express ráno.
2: Express FM.

0: Vašku, o víkendu se ještě slavili dvoje zajímavé narozeniny.
1: Které?
0: Narozeniny slavila Dua Lipa, ta to měla v sobotu, 31.
1: Viděl jsem nějakou fotku.
0: Takže samozřejmě byly fotky, byly videa a zejména se komentovalo to, protože její manžel řekl, že už jako ve věku, že už by rád založil tu rodinu, měl tu kupu dětí a všichni mu řekli...
1: On chce přerušit její hudební kariéru.
0: No a oni všichni, prosím vás, pane Lipa, ještě se uklidníme na chvilku, jo. Vy ještě můžete klidně 3-4 roky vydržet, my chceme ještě minimálně jedno nebo dvě alba a pak už si klidně hnízděte. Tak to byla jedna taková věc s komentářem, tedy společenským. No a druhá záležitost, ta rozvířila vody včera večer, protože Sabrina těm, kteří jsou přihlášeni k newsletteru u ní na webu, rozeslala takové poděkování, protože 2 roky slavilo její album Short and Sweet a ona říká, je, už jsou to 2 roky, kdy já jsem vydala tohle album, které se stalo naším albem a díky a super a tohle a mohla jsem díky tomu procestovat svět a potkat se s váma a všechno jsme to jako spolu prožili. Takže všem moc jako děkovala, že to je jenom díky těm fanouškům, že si samozřejmě přejou tyhle ty krásné narozeniny, že je prostě miluje. Pusinku Sapča a že zítra něco novýho dropne. To zítra je dneska, takže musíme počkat ještě.
1: Jo, tam ještě mají půlnoc.
0: Tam ještě mají půlnoc, takže dneska během dne, takže si myslím, že zítra ráno už si o tom můžeme popovídat potom spolu. Co to teda bude? My jsme tady už samozřejmě lehce spekulovali o Sabrině, protože tady byly ty drby o tom, že Sabrina by měla příští rok mít naplánované koncerty ve Wembley. Ale my jsme tady řešili, a jako s čím? Protože Sabrina udělala takovou tu, ne, já neříkám, že chybu, ale teď se to zkrátka stává, že ty jedeš na gigantickou tour s jedním úspěšným albem a během té gigantické tour vydáš druhý album a tu tour najednou jako zmixuješ dohromady. Že ona se lehce změní a ty tam zpíváš ty věci z toho nového alba a teď je otázka, pojedeš na tour s tím novým albem, který je ale tak trošku už jako starý album. Musí to být dostatečně jiný, aby lidi neměli pocit, že jdou zase na tu stejnou tour, je to takový vůbec nevím, takže jsme spekulovali, že Sapča musí vydat něco novýho.
1: A nebo tu tour prostě jenom protáhne a bude jezdit jako, kdo jezdí, The Weeknd jezdí už asi 5 let s jedním albem.
0: No jo, ale The Weeknd má prostě jenom na Blinding Lights přes 5 miliard prostě přehrání.
1: No bodej by ne, když s tím 5 let jezdí jako
0: ale já si myslím, že Sapča, když s tím byla na koučele, že už to je jako zaříznutý.
1: Jo.
0: A že nemyslím si, že úplně takováhle jako pop girl. Takhle, myslím si, že Taylor Swift by mohla z The Eras Tour jezdit klidně 4 roky do kolečka. Mm-hmm. Ale Sapča se nemyslím, že by se svojí sladkou tour jako mohla ještě jet příští rok Wembley, to se nemyslím. Takže jsem na to zvědavá, typuješ, bude to pokračování toho stylu, ve kterém jsme teď, anebo bude úplně nová éra?
1: No, já si myslím, že by v tom měla pokračovat. Já si moc nedovedu úplně představit a Sabrinu Carpenter v nějaké jiné poloze, nežli ty čubičky.
0: Takže myslíš, že zůstane čubička, co ano. Se týká jako image,
1: ano.
0: A myslíš si, že co se týká jako hudebně, že to zůstane taky takovýhle trošku jako
1: bude do toho
0: espresso, muset...
1: Jo, ale bude to ještě jako, myslím si, za mě by to mě ještě do toho měla víc šlápnout. Že by to mělo být jako takový...
0: Jako víc drzí ještě?
1: Víc drzí a víc energie v tom ještě. Ale...
0: Že by to bylo trošku víc taneční. Myslíš třeba, takhle,
1: ano,
0: že bys to
1: ano,
0: chtěl?
1: Ano,
0: nejenom takový...
1: V každém případě Sabrina Carpenter je busy woman.
0: Busy je a busy bude.
1: A busy bude.
0: Ano, takže pokud jí máte rádi, tak se můžete těšit.

0: Tohle jsou Editors The Rush. Připomínáme, že je dneska pondělí, to asi víte, 24. srpna a Bartoloměj má dneska svátek. Už jenom 4 měsíce a budou tady co? Ano, oni, již zmiňované Vánoce. Kdo tady bude za malou chvíli? High Contrast, Boy Matthews a Don't Be Feel the Same.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od Webglobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
3: Začalo samočištění a vysoušení.
2: Takže žádná kbelíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Vyhrajte s extra rentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o 3x cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Olvinu.
9: Prázdniny končí škola, volá zlíbu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
10: Pak hrnky,
9: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
10: Škola volá!
11: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
12: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
13: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
14: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
13: Těšíme se na vás.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
18: Hudba na prvním místě.
19: Express FM.

0: High Contrast a Bobby Matthews na Expressu 7.25. Co o víkendu zaplavilo internet a sociální sítě je Erling Haaland.
1: Ano.
0: Který bude
1: teď... nový účes.
0: Ano, nový účes. Já jak jsem to viděl, nejdřív jak to měl na to prdelku, jsem říkal, to ne, jak to měl prostříhaný, že jo, jak to. Pak to měl jako ten Aaron z Backstreet Boys, jo. Byl takový prostě jako na blondiáka trošku. To bylo celkem jako fajn, až to nakonec teda jako sejmul víceméně jako
1: po celý na full, no. V podstatě to je baskat, jakože opravdu jenom vepředu má takovou úplně jenom malinkou ofinečku.
0: Ano.
1: Ale jinak to je v podstatě na Ježka opravdu schodil na kompletku svoje vlasy. Reakce internetu jsou naprosto jasné. Ne, proč, pane bože? Takhle přišel o všechnu svoji sílu, proč to udělal, jak to mohl udělat a potom, ne, vždyť vypadá na 14. Takže moc nadšených reakcí neproběhlo, musím
0: jo,
1: říct.
0: Ale dobrá reakce byla Zlatana, protože ten, když se s ním volal, tak to znělo asi takhle.
2: Get on the camera.
3: Oh, what are you doing? What the f*** did you do? Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what? Oh my god, block me and erase my number. My wife says you're crazy. I will be honest with you, I'm always honest. You're gonna be faster now or what?
4: I hope so. See what big offers is.
0: Tak snad bude rychlejší, no, bez těch vlasů.
1: Zlatan měl jasno, zablokuj si mě, smaž si mě, seš blázen, jsi prohrál nějakou sásku, nebo co to je? A ještě Zlatan s tím přízvukem.
0: Jo.
1: Zlatan údajně patřil mezi ty, kteří ho varovali, aby si nikdy neostříhal vlasy, že právě v nich je ta síla.
0: Takže, a Zlatan ví moc dobře, o čem mluví.
1: A Zlatan ví, o čem mluví, takže bylo jasný, že Zlatan nadšený nebude. Myslím si, že existuje dokonce ještě nějaký telefonát s Pepem Guardiolou, který taky tam někde byl.
0: Oni si poměřovali oba dva jsou jako trošku na kolínko teďka, takže tak.
1: Pep to má teď překvapivě delší, kdo by to byl čekal. Tak uvidíme, jak se Erlingovi bude dařit v této sezóně s novým účesem. Těším se, že samozřejmě ještě dneska přijde příval nějakých memů a že ještě určitě tohleto si myslím bude vířit internetové vody. Možná o to Erlingovi šlo, kdo ví, anebo chtěl opravdu jenom začít zhodnit jako krátkým štítem.
0: No hele, u nás třeba jako můj syn převádí něco, co vlastně i na svoje další, že my jsme mu nechávali dlouhý vlasy a pak jsme je ostříhali a ty vlasy jdou potom třeba těm dětem, který ty vlasy jako nemají.
1: Jasně.
0: Takže tohleto se u nás dělá. Vypadá to teďka, že již druhý jeho syn půjde taky normálně už pod kudlu a že už to prostě bude OK. Takže tak, no, třeba ty vlasy jeho půjdou na nějakou tu charitativní jako akci, chápeš, na tu dobročinnost. Že ty vlasy věnují. A nebo je někde zavřou do nějakého muzea a budou se na ně lidi chodit koukat.
1: Ne, bude je teďko prodávat muzeo na internetu. Bude je prodávat na internetu. Udělá z nich takový pramínky. A nebo by mohl udělat takový malý panenky a ty by byly jako s pravýma vlasama.
0: Jo.
1: Vůdu a to už panenky. Trošku by zárala, ne? Co to vymýšlím? Express ráno.
5: S Babuhači a Vaškem Mašindou.

Calvin Harris a Charlie Puth a taky Shinsy a Obsessed Express FM. 7 hodin a 36 minut. Pojďme se podívat na silnice, máme dopravní nehodu a to na trase Bělotín státní hranice u Českého Těšína, je tam osobáka, kamion v sobě. A pokud jdete po D5, tak na prvním, nebo respektive na druhém kilometru ve směru na Prahu máme tam neprůjezdný levý jízdní pruh kvůli dopravní nehodě dvou osobáků. Další komplikace je v ulici na Sypčině, bavíme se o Praze a ještě také Strakonická, máme tam autobus a dodávku v sobě.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz
1: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
2: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
5: Co třeba na delfíny?
4: Do zoo?
5: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
4: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
5: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
6: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
7: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slana.
9: Vystřihovali.
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Vašku.
1: Babu.
0: Ne, přijde, že je nějaký chladno, že by to chtělo, ať se trošku zahřejem.
1: Tak od toho tady máme nějaký nakopávač.
0: Tak jo, a co jsi vypral?
1: Co jsem vypral? Já jsem ještě nevypral nic dneska, až se bude prát, ale...
0: A hele, co jsi vybral?
1: Takhle. Koukali jsme do nějakého kalendáře a nic nás tam úplně jako nenapadlo kloudního, ne. Že bychom jako spojili jako nějakou zajímavou informaci ne. Ještě s hudbou, no. Takže prostě pouštíme jen tak, mě tady prostě padla do voka Kelisa Milkshake. Může být ti?
0: No to je ale náhoda, že ti zrovna takhle padla do voka.
1: Milkshake.
0: To se zahřejem.
1: Tak jo, takže jdeme na to.
2: Pozor, pozor, hlášení. V rámci navyšování pondělní efektivity jsme zavedli ranní nakopávač. Pusť to, babu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kontroly krajských hygienických stanic odhalily problémy s kvalitou písku na dětských pískovištích. Ze vzorku, které byly letos testovány v laboratořích, nesplňovaly normy například ty odebrané v Královéhradeckém kraji na Vysočině, ale i v Praze. Problémy jsou bakterie i paraziti. Enormní odvahu musela prokázat žena, kterou hasiči vyprošťovali z hořícího domu v Berlíně. Na malou záchrannou plošinu se skočila z 11. patra, protože žebřík nedosáhl až k ní a zastavil se v 9. podlaží. Video najdete na novinkách.cz. Poslední velká cena Nizozemska Formule 1 přinesla část závodu na mokré trati. Kolizi domácího favorita i strategický chaos, se kterým se nejlépe zvládl popasovat Lando Norris z McLarenu. Po startu z pole position si dojel pro druhé vítězství v řadě. Na pódiu ho doplnili jezdci Mercedesu Andrea Kimi Antonelli a George Russell. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno, a teploty 20 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Ráno.
0: Na Express FM.
3: Krásné pondělní ráno s datem 24. srpna, 8 hodin, 2 minutky k tomu. Viděla jsem přes víkend také na sociálních sítích nějaká videa z té olympiády robotů. Zrovna jsem totiž měla s někým nějaký jako... nějaký povídání přes víkend jako o AI, o robotech a tohle, a někdo to říká, a viděl jsi už toho robota, jak běžel tohle, a říkám, tak za prvý ten robot neuměl nic jiného a za druhý si myslím, že ho pak odnesli na těch nosítkách, takže jsem ještě pořád v klidu.
1: A myslíš, kterýho, který to hodil v té zatáčce, anebo který tam narazil do té stěny?
3: Já nevím,
1: a pak se odrazil, no, až se z ní jiskřilo.
3: A viděl jsi ty dva boxery?
1: Ne, ty jsem neviděl. Ježiš, tak to se musíme podívat. Pojď, my se jdeme podívat a vy se tím poslouchejte písničky.
0: Express Ráno.
2: Press FM.

0: Vašku, vidím tady tu Adélu, Ain't in LA, tak Adéla má samozřejmě dvě zásadní informace za tenhle ten víkend. Aktuálně trenduje, protože se se Sombrem objevila na belgickém festivalu Pukkelpop. Oba dva tam vystupovali v neděli, ona teda úplně jako v takovém tom snad nejdřívějším slotu, který existuje někdy kolem 13. hodiny. On byl samozřejmě takovým tím nedělním headlinerem na hlavní stage, ale zopakoval to, co třeba udělal se Zarou Larsen, to znamená přijel autem, přijel s ní v takovým nádherným bílým kabriu. Ano. A ona ho potom vlastně doprovodila na tu stage, tak tam jako hypovali lidi, bylo taky jako, že jdou tou backstage, on tam pak dělal kliky a potom vlastně ona ho jako doprovodila a on už vystupoval pro lidi. No a samozřejmě druhá věc, díky které teď Adela trenduje, je oznámení její takzvané evropské tour, teda evropské a UK tour. Ovšem fanoušci z Česka a Slovenska nevěřili vlastním očím, když se objevila ta data, protože tam není jediná česká zastávka a není tam jediná slovenská zastávka. Adela tedy příští rok přijede do Dublinu, Manchesteru, Glasgow, Londýna, Paříže, Kolína nad Rýnem, Bruselu, Utrechtu, do Stockholmu pojede, do Osla, do Berlína a do Varšavy, to asi budeme mít nejlíp. Jo, a ještě v Kodani tady bude, pardon. Má to tady naplánovaný v lednu a v únoru příštího roku. No Prague, no Bratislava.
1: Že to normálně úplně vyzývala.
0: No, žádný Mělník, žádný Ústí, Ostrava,
1: ani Brno,
0: Košice,
1: něco mezi třeba.
0: Poprad, Trenčín, nic.
1: Nic.
0: Nic. Fanoušci buď ještě doufají, že třeba pro Česko a Slovensko chystá nějaký jako special, že samozřejmě jsou to možná, že to je jenom taková ta první vlaštovka, tohle to je to, co její management domluvil, tady jako chceme. Ona jede opravdu jako malý klubíky. Někde jsem viděla dokonce nějaký součet, že když dá dohromady všechny ty zastávky, které ona tam má, tak to je asi 30 tisíc lidí, že to je jako jedna arena. Opravdu jede jako fakt malý věci.
1: Jako součtem je to 30 tisíc lidí, tak to je jako, ano, kdyby jezdila jako po diskotékách, ano, jako jezdí Verona vždycky, nebo jezdila vždycky
0: ona
1: jako
0: v podstatě jede
1: na pár písniček. Jo,
0: já jsem viděla že jakože největší je, myslím, ten Londýn, že tam je v té Brixton Academy a že to je asi pro 5 tisíc lidí, nebo něco takového. Mm-hmm. Ale přiznám se, zároveň jsem si tu informaci, jenom jsem si ji jako vzala, ale už jsem ji nešla ověřovat, nešla jsem se podívat na ty jednotlivé věci a jako sčítat to, takže taky možná, že trošku blábolím. Na druhou stranu fanoušci z Česka a Slovenska mají pocit, jestli Adela se jim nemstí za to, jakože že jsme jí tady nedali ten prostor u nás a ona musela jít do světa, aby se stala slavnou a že teď teda nás fakuje.
1: Ale ona už tam mířila od malička.
0: Za prvý ona teda odjela asi ve 13, jo, takže si myslím, že zase
1: jaký prostor chtěla ve 13
0: asi,
1: letech?
0: Asi my za to asi úplně nemůžem. No a za další, proč to lidem nesedí, je, protože samozřejmě i v Bratislavě, i v Praze se právě objevovaly ty růžový plakáty. Poctivě vlastně se prodávají, myslím, i ty trička, taky jakože Bad is Bitches and in LA, Brno, Bratislava, myslím, nebo Praha tam je. Takže všichni jsou z toho takový trošku jako nesví. Proč tam žádný datum není?
1: To docela chápu, ale myslím, že ještě dojde k nějakému termínu, možná, že už se něco domlouvá, že to bude třeba, možná to bude jako československý, že to bude jako na jednom místě pro více lidí.
0: Jako takhle, myslím si, že v Bratislavě mezi paneláky by na jaře určitě vystoupit měla.
1: Až takhle.
0: No i kdyby to měl být jakože
1: jako nějaký, na Petržalce, že by tam prostě rozjela
0: nějaký jako home, že by to bylo jako Adela homecoming, jo, a udělali by tam takovou malou stage na náměstí, jako když já nevím, se dělají třeba taky ty předvolební meetingy.
1: A lidi by koukali z toho okna na tom, ano, tak to je ta Adela, jo.
0: A tam je na stage prostě Daša a zpívá něco z muzikálů.
1: Jo.
0: A oni tam pak dělají takový ty kontroly znamínek a tohleto.
1: To teda sundáváš docela, jako tu akci. Pro Adélu teda.
0: Ne, já si myslím, že to bude hezký.
1: Jo, že to bude jaký propojený.
0: Jo,
1: jako.
0: Já jsem si myslela,
1: a ještě tam budou hasiči.
0: Že by to bylo
1: budou
0: jako
1: tam
0: for.
1: Mít, budou tam mít nějakou ukázku.
0: Jo, a dětský koutek.
1: A psy. Vězenští psy, který chodí prostě a vyčmuchávají drogy
0: u
1: vězňů.
0: Ano, přesně tak. A do toho tam přijdou všichni ty pražský a bratislavský prostě gejové, jakoby fandit Adéla.
1: To je dobrý bizar.
0: Bitches! Express ráno. Express ráno.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přejmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Česko se dává do pohybu a ty u toho nesmíš chybět. Zapni Bushman expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
3: Vyrazte se slevomatem do termálu. Teď navíc s extra slevou. Ponořte se do hřejivé vody a nechte starosti odplavat. Dopřejte si odpočinek v Maďarsku, na Slovensku, v Rakousku nebo v Polsku. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
4: Rozlučka s létem pod taktovkou Rock for People Back to School. 4. září v 17 hodin na Velkém náměstí v Hradci Králové se rozezní hity od Gufrau, René Danga, Naty Hrychové a Malone. Doražte oslavit konec léta úplně zdarma. Více na královskeslavnosti.cz.
5: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle 5. třídy. Atmos EU.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
8: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu. Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
10: Mami!
9: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
10: Vystřihovali jsme slona.
9: Vystřihovali?
10: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
11: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
12: Do Brna, do Prahy.
13: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
14: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
15: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
14: Těšíme se na vás.
16: Express. Music first. Express FM.

0: Pokud se bojíte lítat, tak já se teďka v tuto chvíli neposlouchejte. Ale objevily se nové záběry toho, jak u letadla Ryanair došlo k nehodě a rozbilo se jedno z okének. A chlapíka to vycucávalo.
1: Jo, jako zachránila ta manželka.
0: Jako ta manželka držela. A jak, jako, ne, takhle, zaplať pánbůh, jsou ty okýnka dost malý na to, abyste tam jen tak jako proklouzli, pokud nejste teda. A
1: jo, a ještě, to právě já proto se nebojím, protože já vím, že já bych se zasekla prsama.
0: Já vidím to letadlo. To okýnko a jenom ty dvě pomel.
1: Akorát by mě, ještě, že by mě mohli táhnout za ruce jako do mě, že by mě nemuseli za prsa táhnout na spátek.
0: Jo, ale jeho drželi vlastně za nohy, že jo, aby neulít, no. No. Musím říct, že to je jako, není úplně pěkný záběr, a úplně jako si to takovýhle věci jako nepřeješ. A to
1: no
0: je
1: vlastně
0: jenom
1: to je blbý, ono tě to vcucne jakoby rukama napřed, že jo.
0: No.
1: Takže by mě to zase, takže a taky by mě museli tahat za nohy.
0: A jak je vlastně i důležitý, tak trochu, když sedíte u toho okýnka, mít pořád přidělaný ten pás. I během toho letu.
1: Jo, to já mám pořád, to já se jako nesundávám.
0: Já málo kdy se sundávám, no. Já vždycky na to zapomenu, usnu, ono mě to jako drží, abych nepadal na nějakou jinou stranu a tak. Takže tak, no a takže, ty go pomela, ty vole.
1: Bezpečí.
0: No mě to ale vůbec nenapadlo.
1: No, mě by to vlastně takhle zasekl jenom rukama a hlavu venku takhle trošku. Ale a potom, ale pak by byla v klidu, pak i kdyby mě to dál vycucávalo, tak by mě to zaseklo takhle mezi prsama a břichem. A zase byste měli chvilku mě vtáhnout dovnitř. Já se nebojím.

0: Rex Orange County a Keep It Up. 8.32. Jistí výzkumníci z Northumbria University, a ono už je to takový starší průzkum, ještě jsme asi o tom úplně nemluvili, ale zjišťovali, jak dobře vypadat na tanečním parketu.
1: Okay.
0: Je to taková, v podstatě k tomu udělali takový 3D model, mají takový avatara, který nějak jako tancuje, a asi jako to vypadá, jako že ten avatar dokáže jako docela dobře tancovat, jo? Což se dá jako úplně běžně najít. Ale já se říkám, viděla jsi s Willem Smithem Hitch lék moderního muže?
1: Ano.
0: Jak toho svého klienta, jak ho, aby netancoval tak divoce, ale spíš jenom se tak jako postával na tom parketu a jenom tak trošičku jakože, tak přesně tahle studie popírá.
1: Fakt?
0: Jo.
1: Já si pamatuju zase takový film, moje máma to strašně má ráda, on je myslím nějaký profesor literatury nebo něco takového, a on se pak během toho filmu jako vyautuje, že zjistí, že je homosexuál, a končí to takovou, a on se snaží se tam z toho nějak vyléčit nebo něco takového, a poslouchá v autě takový kazety, kde mu jako říkají, jak zůstat jako hetero. A tam je právě, oni tam pak taky tancujou, a tam je takový ten pravý heterosexuální muž, a on taky jenom takhle jako přešlapuje po stranách, a všichni ostatní tam úplně jakoby šíleně bláznivě tančí a strašně si to užívají. A pak jsem to viděla v tom Hitchovi, takže ne, takže když chceš vypadat dobře na parketu, tak můžeš bláznivě tančit.
0: Můžeš klidně, musíš být hlavně sebevědomej. Uh-huh. Tady to, teď se bavíme, pánové, jako o vás, jo. A já tady čtu, jo. Rozsah a variabilita v horní části těla je klíčem k úspěchu. A jsou tady samozřejmě lepší, výraznější a různorodé pohyby hlavy, krku, trupu, tedy moly hrudníku. A práce s pravým kolenem, zajímavým zjištěním bylo, že hodnocení výrazně zvyšovala rychlost a variabilita pohybu pravého kolene. To je jako v podstatě Elvis Presley.
1: Jasně, jo? Tak i na goťáka takový trošku.
0: I na goťáka, ano. Mm-hmm. Žádné stuhnutí ani hektické mávání, stuhlé tělo bez pohybu trupu působí neatraktivně, stejně jako nekontrolované a chaos vyvolávající mávání rukama. Takže nesmí to být takhle.
1: Jasně, ale když dělám robota nebo potápěče, tak jsem v pohodě.
0: No, já vím. Hele, ale víš co?
1: A nebo takový ty vlnky.
0: Vlnky. Takhle,
1: já
0: většinou začínám tančit, až když mám nějakou dvojku, trojku v žíle.
1: Ano.
0: A pak to je jenom chvilička. To je, jako mám ten dojem, že mi to jde, a pak umírám.
1: Ale vzhledem k tomu, že asi nejseš jediný, kdo tam má dvojku v krvi, tak už se všichni baví a všem to sluší.
0: Všem je to úplně jedno. Všem to sluší.
1: Jo, Václav jede bomby.
0: No, takže asi tak. Jinak, kdybyste, můžete se klidně podívat, je to prostě...
1: A kdyby jsi byl mladý, dělal si breakdance?
0: Jo, jenomže tenkrát byl tady v počátcích.
1: No, ale takovou tu rybu si udělal, ne?
0: No jasně, tak já jsem dělal normálně i na hlavě točky a tak.
1: Nekecej!
0: Jo!
1: Máš to někde, ale nějaký důkaz?
0: Hele, měli jsme...
1: Nemáš nějakou VHSku z nějaký oslavy nebo něco?
0: Ne. Ale byli jsme s tím i soutěžit, tehdy.
1: Ne. Uh-huh. Ty jsi byl normálně takovýhle b-boy, jo?
0: Jo.
1: Takže normálně jsi měl čepku, jo? A jel si prostě, točil se na hlavě.
0: Neměl jsem čepku.
1: Ty jsi měl tolik vlasů.
0: Měl jsem normálně takový ty kudrnatý vlasy, takový ten květák, to si pamatuješ.
1: Jasně, a točil se na květáku.
0: Na květáku jsem se točil.
1: Jo.
0: A měli jsme takovou uniformu, jako robotickou, ty jo.
1: Hustý.
0: Uh-huh. Jo, tak když bylo 87. rok, tak to bylo tenkrát hustý.
1: No teda. No. Ale ještě si něco pamatuješ, něco bys hodil?
0: Mrchu, to tady hodím.

Tak pojďme na ty silnice. Máme tady hlášenou dopravní nehodu, a to na D3 exit 131 u Českých Budějovic. Jsou tam dva osobáky, komplikace i na D5 na 50, na exitu 50, výjezd od Prahy. Je tam dopravní nehoda, policie už by měla být v tuto chvíli na místě. Jak to vypadá aktuálně v Praze, Strakonická, stále se řeší dopravní nehoda autobusu a dodávky, a ještě také si dejte pozor v Kostelecké, i tam máme dopravní nehodu.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Začněte si s létem.
5: Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
6: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
8: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
9: Je, schořela mi kulma.
10: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
11: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
13: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
14: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
15: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
16: Snídani?
15: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
16: Oběd?
15: Divadlo Hibernia uvádí
17: romantický muzikál
15: Saturnin.
17: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
15: Od září 2026
17: v divadle Hibernia.
18: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se ze surikatí hlídky.
19: Pozor, pozor, hlásíme zvýšený pohyb. Smích se šíří areálem. Trampolíny jedou naplno a lidi se pořád zastavují. My sledujeme je, oni sledují nás. Léto je ideální čas být zvědavý. A v tom jsme my, surikaty, opravdu dobré. Tak.
18: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
20: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
21: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: A vidíš, a já jsem si myslel, že tohle už bude moc na nás. A evidentně ne.
1: Evidentně host ne.
0: A ještě větší kapky. Royal
1: ať to,
0: Blood.
1: Ať to pěkně frčí.
0: 10 over 10 na Expressu. Není žádným tajemstvím, že prázdniny jsou vždycky pro ty kolektivy takový, jako že někdo si vezme dovolenou, nikdo nemůže. Víš, že prostě je takový volnější režim, a tak proto i my tento týden budeme vysílat o hodinu navíc, takže až do 11. hodiny. Ale my jsme se rozhodli, že vždycky ten čas mezi 10. a 11. něčím vyplníme. Co kdybychom si pozvali nějakého hosta? Ne, li dva.
1: Dnešním hostem bude Marie Bastlová, kterou samozřejmě znáte jako tady naší kolegyni, která má ve svém ranku podcasty Ptám se já a taky Mediální cirkus. A ta by měla dorazit i se svojí editorkou Anet Hronovou, takže na děvčata se těšíme. Rovnou vás vlastně můžu vyzvat, pokud máte třeba nějaký dotaz, klidně nám napište 602 604 903. Pokud posloucháte pravidelně některý z podcastů, patříte mezi fanoušky, jo, třeba Marie, tak si jí můžete zeptat, na co chcete. Ale podle mě, i když nepatříte mezi její fanoušky, tak jí klidně můžete napsat a ona podle mě odpoví, ona je na ten hard talk zvyklá. A myslím si, že jí vůbec ani nevadí, když ten hard talk třeba přijde od vás, pokud na ní máte nějaký dotaz, tak pojďte do toho.
0: Jo, jo, karta se může jednou obrátit.
1: No,
0: ale
1: tak.
0: Takhle, na tu drobnou, usměvavou ženu, která tady pobíhá po patře, tak vždycky, když ji potkáte, vůbec byste neřekli, že to je ten člověk, který dokáže dělat hard talk.
1: Ne, a ona je strašně příjemná, usměvavá, zábavná, je i pro každou blbost, když my jsem tam tady, což dokazuje jenom to, že přijde dneska mezi 10. a 11. že má smysl pro humor, já bych si vůbec právě netypla, jakože by mě tam klidně někde přidusila nějakou otázkou. A já tam...
0: No a vy mi neodpovídáte ale na otázku.
1: No, neodpovídám, no, ale to je, vy se podle mě nějak blbě ptáte. Ptáte se vy nebo já?
0: Ptám se já, Marie Bastlová, dnes po 10. hodině.
2: Express.
3: Express.
2: Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: S 9. hodinou jsou tady další informace. Poslední prázdninový týden přinese postupné oteplení. V pátek se nakrátko vrátí tropické teploty, na Moravě bude až 32 stupňů. O víkendu přijde ochlazení a déšť, informoval o tom v týdenní předpovědi Český hydrometeorologický ústav. Nový britský premiér Andy Burnham dorazil v pondělí do Kyjeva na svou první zahraniční cestu od červencového nástupu do čela britské vlády. V Kyjevě mají od pondělí na 35. výročí vyhlášení ukrajinské nezávislosti jednat zástupci více než 30 zemí z koalice ochotných. České volejbalistky na mistrovství Evropy v Brně prohrály s obhájkyněmi stříbra s Trpkami 1-3. Po dvou výhrách utrpěli tedy ve skupině B první porážku. Dnes bude jasno až polojasno, přechodně až oblačno. Teploty 20 až 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Já už mám nějaký to kýchání, já bych na to chtěla upozornit, že jak se udělalo chladno, pak bude teplo, do toho někde poběží klimatizace a tak, že teď už bude nejenom ještě poslední takový ty týdny, kdy si lidi budou brát dovolenou, nebo že si řeknou, já pojedu v září, až už nebude ta sezóna, ale do toho bude smrkando. Tak jenom, ať jste, bude to zase takový to, jako to bylo na jaře, jak už si říkáte, je, tam je hezky, půjde jenom v tričku a pak. Já bude najednou -3, nějak zima. Tak teď to bude znova. Tak jenom na to upozorňuju, jo, nějaký vitamínky, dávejte na sebe pozor. To bych chtělo, abyste byli opatrnější. No a Vašku, představ si to, nejlepší jedlík na Vizovickém Trnkobraní letos spořádal kolik knedlíků. No přemýšlej o tom, já ti to prozradím.
1: Dobře, dobře.
0: Express ráno.
2: Express ráno.

0: Barry Kent, Rim, Return to Bebo na Expressu. 9 hodin a 7 minut. Tak prosím pěkně, kolik pak snědl ten pan Dvořáček těch nedlů?
1: Kolik pak?
0: Kolik pak?
1: Radim Dvořáček je držitelem českého rekordu. Předloni za hodinu snědl 228 švestkových knedliků. Nejlepší výkon v soutěži a zároveň světový rekord drží Patrik Bertoletti, který v roce 2008 spořádal 233 knedlíků.
0: 233.
1: Kolik si myslíš, že Ráďa na letošním vizovickém trnkobraní zežral?
0: Nevím.
1: Švestkových knedlíků.
0: Tak
1: můžu říct, že
0: předtím
1: rekord nepřekonal.
0: Nepřekonal.
1: Rekord je 228, českej.
0: Překonal aspoň 200.
1: Ne.
0: Ne?
1: Tak letos má slabší ročník.
0: Má slabší ročník. Tak kolik to bylo?
1: 193.
0: 193. I tak je to docela dost.
1: Jako i tak teda musím říct, že i když je to slabší ročník a asi odcházel domů zklamán a říkal si možná, že jsem tady měl místo na těch 7 nebo spíš 40 knedlíků, abych měl rekord. Jako ale neskutečný.
0: Jo, už to tady čtu, on tady hodně zapíjel, což byla asi zřejmě chyba.
1: Byla chyba. Ale já se nedivím, já tady na ně koukám, tady slečna nese ty talířky s těma knedlíkama a oni letos vypadali lehce suší. Asi to sucho prostě zasáhlo i výrobnu knedlíků na vizovickém trnkobraní a bylo potřeba víc dolejvat a tím pádem nebylo místo.
0: Na druhém místě bylo 115 snědených knedlíků a na třetím místě 82.
1: No.
0: A byla tam i žena, která vlastně splnila ten limit, že musí sníst alespoň těch 30 knedlíků švestkových.
1: Jako pro mě i těch 30 by byl nesmysl.
0: Jo.
1: A ne, že 190.
0: Takhle, ne, že bych jako třeba přes víkend to nesnět. Ale to je takový to, já jsem to vždycky strašně miloval u babičky, když se udělali ty knedlíky, ať to byly třeba borůvkový nebo tak, a bylo to v té lednici a vždycky tam jdeš, do toho hrábneš tam, do toho talíře, co tam bylo, do té misky, takový to oslizlí a to nevadí a prostě to takhle jako sežereš. A pak jdeš zase za půl hodinky a znova, takže to se dá.
1: To se dá.
0: Ale za hodinu
1: ne.
0: 193 knedlíku, ani náhodou. Ani těch 30 ne.
1: A to ještě teda podotýkám, že pan Radim vypadá, že už teda tak 2 roky nejet.
0: No, to je pravda, no.
1: Takže ještě si říkáš,
0: možná
1: kam to jako dává? Protože to, on nevypadá jako nějaký týpek, co má někde ještě jako nějaký bachor schovaný, do kterého to ukládá.
0: Ale takhle už to prostě bývá. Na druhou stranu, já jsem teda, a ono se ví, že to není úplně zdravý takovýhle přejídání v vozovkách tyhle ty rekordy, takže už se to přestalo zapisovat do té Guinnessovky. Alespoň, že tak. No ale, tradice je tradice, tak proč to? Leda, že bychom něco natrénovali a příští rok jeli do Vizovic taky, ne?
1: Ne.
0: Dobře. Takže ti na tohle stojí jako nezlákám.
1: Jako můžem tam jet fandit, ale jíst to nebudu.
0: Absolutně ne. OK.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Brain Market. Český výrobce doplňků stravy, které dávají smysl. Vyvíjíme produkty na základě aktuálních vědeckých poznatků a studií s důrazem na kvalitu a transparentní složení. Podpořte své zdraví, energii i regeneraci z Brain Market. Myslíme zdravě.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: No já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
6: U nás ušetříte opravdu hodně. Využijte mimořádnou 45% slevu na nábytek a pořiďte si svůj vysněný domov za skvělé ceny. Už jen dnes 45% sleva na nábytek. Platí i v e-shopu skonto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-podebrady.cz.
9: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na párty vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Párty zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
10: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
11: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového.

0: Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
1: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
2: Mami!
1: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
2: Vystřihovali jsme slana.
1: Vystřihovali?
2: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
3: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
4: Express FM.
5: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: it to the flow now, ooh. Oops, spurs, boots. To the flow now, ooh.
1: Se u toho tancování, babu, koukáš do zrcadla, jestli ti to sluší? Jestli by si jako někoho no jako do toho sklámal, ta se moc neodráží.
2: To ne, to se neodráží.
1: Ne.
2: Není to takový to, jako když si přes den zapneš televizi a tam se vidíš sebe v těch trenýrkách s těma bramburkama, že?
1: Jo, bramburkama v ruka.
2: Tak, už je to lepší.
1: Tak. No tady dvě věci.
2: Ano.
1: Na BBC jsem teďka našel takový článek o tom, že americký rapper, který se jmenuje Big Deep, nevím, nechčkej, já se to rozkliknu, abych to řekl úplně přesně.
2: Ano.
1: Rapper Big Deep Plug, Big Deep Plug, tak to asi bude, byl zatčen za drogy a za nějaké ozbrojení jako nezákonný. Ale já tady vidím, jak je takovým růžovým oblečku v takových tepláčkách od Balenciágy.
2: Ano.
1: A já bych to viděl, že by měl, být začený modní policií.
2: Modní policií, že by ho zatkal.
1: A hnedka zneškodněn úplně někam. Jako, takže ta jako opravdu není úplně jako pěkný pohled. No. Já vím, že jako body shaming jasný, ale do některých věcí přeci jenom musíš tak trošku mít figuru. Nebo se mailím. Klidně mě jako oprav. Jako,
2: a,
1: já
2: tak
1: jsem samozřejmě...
2: a tak hele, vem si takovýho Andrew Tate. On má vlastně figuru, ano. Ale když si vezmeš prostě tu dámskou fialovou košilku ze Zary a kapry kalhoty, tak můžeš mít na to i figuru, ale když se blbě oblíkneš, tak ani figura tě nezachrání.
1: Já vím, no, ale tady to je moc.
2: Třeba chce jít do stejného vězení jako on, třeba už teď chodí do nějakého fashion vězení.
1: Jo.
2: Třeba se tam setkají a budou tam točit nějaký podcasty.
1: Nějaký fancy křídlo.
2: Že to tam je možná něco takového.
1: No,
2: kdo
1: tak...
2: ví?
1: Takže BBC, se klidně podívejte, mně to přijde strašně tady jako, no nic, tak jako já tomu nerozumím. Ještě další věc, kterou jsem měl teď jako na srdci, ano. Je to, že CEO od Sony, tady byl takový článek, že řekl, kdy bude PlayStation 6.
2: PlayStation!
1: A nakonec mě vypadlo, že žádný termín nemají. Aha. Nebo alespoň z toho článku. Že prostě byl povolán k tomu, aby tady konečně dal nějaké jako rozřešení. Uh-huh. A nejdřív příští rok, ale spíš přes příští.
2: Tak jsem v klidu.
1: Takže buď v klidu. Klidně můžeš šetřit jako dál.
2: Jsem klidná.
1: Jestli si odkládáš třeba.
2: Můžem teda společně šetřit.
1: Budeme si to půjčovat.
2: Na tu limitovanou edici toho Xboxu průhledného.
1: Jo. Jsem na to taky koukal, no. Taky blázinec. Tak nic. Takže to jsou takové dvě věci, které jsem s tebou chtěl probrat.
2: Takže budeme šetřit.
1: Ale mohli jsme se o tom bavit klidně i mimo éter. A naši posluchači by vůbec o nic nepřišli.
2: Takže jsme chtěl teda naznačit, že ty růžové tepláčky, co někdy nosím, že to není úplně vhodné.
1: Právě, že ty seš v tom úplně v pohodě.
2: Aha, dobrý.
1: Ale on, ten Big Zdr, tak ten teda jako ne.

Silver Spoons na Expressu 9.35, jsme na silnicích a pozor si, jdete na D5C, exit 50, výjezd od Prahy, dopravní nehoda, komplikace je také na příjezdu D5, přímo na tom připojení, hnedka u Třebonici je dopravní nehoda dvou aut, jedno je nákladní, druhý osobní, pak v Písek směr, nebo Plzeň, České Budějovice, u Písku je dopravní nehoda nákladňák a osobáky, i v samotných Budějovicích v ulici Okružní. Express FM.

0: Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swopy najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku, možnost rozdělit platbu do tří splátek bez navýšení a iPhone až o 40% levněji než nový. Swopy. Otestováno se zárukou levněji. Na Swopy.cz.
1: Byla jsem hotová ani ne za minutu. Takovou rychlost jsem už dlouho nezažila. A nejlepší je, že mě z něj vůbec nebolí ruce. Miluju svůj nový fén Rowenta Maestria for You. Je lehký, super výkonný a navíc se přizpůsobí mým vlasům. Pecka. Rowenta. Chytrý styling bez starostí.
2: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
3: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extrarentou Alvin Zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Alvinu.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Řízla jsem se a to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel, spadl z koloběžky.
11: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
12: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
13: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
14: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
15: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
16: Express.
17: Music first.
16: Express FM.

0: Vašku, já jsem tě tady informovala o tom, že existují zabijácké kalhoty.
1: Ano, opět tady máme modní policii.
0: Ano, opět je tady modní policie. Prosím tě, zatím teda naštěstí ty kalhoty ještě nikoho nezabily.
1: Ale málem se v nich zabili.
0: Málem se v nich zabili, je to teď takový aktuální trend na TikToku, na Instagramu, holky a ženy a možná i muži nějaký, kteří si koupili ty kalhoty, začali zveřejňovat videa, jak jsou tyhle ty kalhoty ze Zary nebezpečné. Jsou totiž dlouhý a široký a ty plandavý lítací. A většinou se těm lidem stane, že zakopnou o ty kalhoty a někde hodí držku. Je to takový, pamatuj si, existovalo takový video s Chuckem Norrisem, myslím, že on je tam jako sniper.
1: Jo,
0: a jak střílí ty lidi a oni různě odpadávají.
1: Jo.
0: Tak takhle nějak podobný to je. Takže pokud máte rádi tyhle ty videa, kde lidi jako padají a nemůžete zastavit smích, i když si říkáte zároveň a pak. Tak tohle to jsou videa přesně pro vás. Dejte si prostě Zara, zabijácký kalhoty nebo prostě killer trousers, něco takového a bude to tam na vás vylejzat. Samozřejmě některé ty pády jsou vtipnější, některé jsou fakt už jenom takový ty zranění jsou od jenom takových lehkých odřených kolínek a odřených rukou až po jako vážnější zranění.
1: Ale já bych řekl, že ženy už jsou víceméně poučené a že už je třeba při nošení ze schodu nebo do schodu, že už si je nadzvedávají ty nohavice.
0: Nadzvedávají, ale i tak, sem tam zapomeneš a třeba myslím, že jednu paní to dokonce chytlo do eskalátoru.
1: Jo, tak to už je skoro takový zabijácký.
0: No, to už je potom zabijácký.
1: Mm-hmm.
0: Pokud teda po stranách nemáš suchý zipy, že jo.
1: A neplánuje se nějaký horor? Zabijácký kalhoty?
0: Je to možný.
1: Takhle, už i auta zabíjeli, že jo, od Stephena Hawkinga, takže možná, že třeba tady jako už se něco plánuje. Třeba se to jenom testuje.
0: Třeba se to jenom testuje, každopádně jsem k tomu viděla i dokonce vyjádření právníka, který řekl, že i hromadná žaloba je nepravděpodobná, že by z toho něco bylo, takže jedině, ať si to ty lidi zkrátějí. Zároveň jsou tam ale komentáře od vysokých žen, které říkají, konečně mám co na sebe. Ty nezakopávají, konečně si mají co obléct, takže hele, je to zase jedny kalhoty, dvě nohavice, někomu je dlouhá, někomu je akorát.
1: Takže jenom správná dílka je potřeba vybrat. Jasný.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Lidé dnes mohou začít objednávat tříměsíční státní dluhopisy z druhé emise takzvaných dluhopisů republiky. Objednávky jsou možné do 4. října prostřednictvím elektronického majetkového účtu nebo na pobočkách ČSOB. Lidé mohou nakoupit obligace za maximálně 3 miliony korun. Zdravotní stav 89-letého norského krále Haralda V. se zhoršil, uvedl to Královský palác. Už od minulého pondělí je nejstarší evropský panovník v nemocnici a na 2 týdny přerušil výkon svých povinností. Zastupuje ho korunní princ Hákon. Tenistka Nikola Bartuňková zahájila v Monterey generálku na US Open výhrou. V prvním kole porazila Antonii Ružičovou z Chorvatska a její další soupeřkou v Mexiku bude 4. nasazená Anastasia Potapovová z Rakouska. Dnešní počasí bude s jasnou, polojasnou, přechodně i oblačnou oblohou a s teplotami od 20 do 27 stupňů.
0: Radio Express FM.
2: Express FM. Express ráno.
0: Na Express FM.
3: Holky už jsou tady.
1: Vždyť já jsem je viděl.
3: Už přišli.
1: Vždyť já jsem je viděl.
3: Ty jsi viděl?
1: Jsem je viděl.
3: Viděl jsi je, no. To je vždycky, vy takhle, když přijdou ty skuteční lidi, že existujou. Ano, přesně tak. My mezi 10. a 11. jsme tady pořád, my je tady pořád ráno, jsme prodloužení, protože Verča Koloušková si vzala dovolenou, to znamená, pokud posloucháte pouze její blog, tak máte taky týden dovolenou. Pokud posloucháte pouze Míšu, tak ještě až za hodinu. A pokud prostě posloucháte Express, tak tuhle hodinu je tady pořád ještě Vašek a Babu a navíc tady budeme s hosty, bude tady Marie Bastlová a bude tady také Aneta Hronová. Takže se na děvčata těšíme a k tomu všemu ale pořád skvělá muzika.
1: Je to tak? Jungle, Bastille, George Ezra nebo Crystal.
0: Express ráno.

0: Krásné pondělí ráno s datem 24. srpna 10.10, jak už jsem avizovala, tak Express ráno je pořád tady a navíc tady, ale nejsme s Vaškem teď sami, je tady taky Marie Bastlová. Marie, ahoj.
1: Ahoj.
0: A Marie sebou přinesla také svoji pravou, levou ruku, nohu i hlavu, editorku podcastu Ptám se a mediální cirkus a galerie osobností Anet Hronovou. Anet, ahoj.
2: Ahoj.
0: Samozřejmě, tak začneme asi hard talkem. My jsme, já tady zrovna prozradím, že jsme se tady lehce bavili samozřejmě ještě, než jsme zapli mikrofony.
1: Já jsem věděla, že to zneužiješ.
0: A to je jasný, to je jasný.
1: Já to dělám taky.
0: Já to musím dát, protože my jsme se tady lehce bavili o tom, že ten nejtěžší hard talk samozřejmě probíhá doma s dětmi. Probíhá doma s,
1: každopádně.
0: Doma s mládeží, což mi připomíná jeden zvuk z mediálního cirkusu s Luďkem Staňkem, který tady máme z toho Best of, kdy vlastně ten rozhovor končí tím, že Luďa se trošku na tebe nakrkne, protože ty si mezi tím ještě jako píšeš se svým synem na počítači vedle.
1: No. To se nikdy nestalo.
0: To se nikdy nestalo. On tam totiž, on ti píše, že jo, jestli chce, jestli může sníst bábovku.
1: No je to tak. A on byl hrozně jako, prostě toho se nešlo zbavit. Prostě víš, jako když ještě vyskočí ta jedna zpráva na tom počítači, tak to ještě jako zvládneš, ale pátá, šestá, desátá. Tak jsem mu napsala, ať jí sní, no.
0: Ať jí sní. A je to v pohodě. Je hard talk doma, protože tvým synovi je kolik? On je 11 letý.
1: 13, no.
0: 13. Což takže se blíží k takovému tomu takzvanému nejhoršímu věku?
1: Já myslím, že v něm už je a trochu se děsím, že to bude horší, no.
0: Že to bude ještě horší,
1: nevím, jo. Já doufám, že už to je teď nejhorší, ale nevím.
0: Aktuální téma samozřejmě jsou sociální sítě. Tak vy pouštíte svý mladý, protože Anet, ty máš jak starý děti?
2: 10.
0: 10, takže vy tam ještě nejste na sockách.
2: Já jsem strašně přísná, žádný socky nikdy.
0: Socky nikdy nejsou. A u vás, jak to dopadlo, Marie, jako řešení?
2: Až do 18.
0: Mladý chce na socky. Nebo chtěl tam?
1: Chce, jasně, strašně. Největší přání ke 13. narozeninám byl účet na Instagramu, to jako jednoznačně. Zkoušel to prolomit už tak půl roku, rok předtím, s tím, že jako všichni to mají a ten to má, tamhle ten to používá, já prostě jsem jedinej ve třídě a tak. Ale to jsem jako nepodlehla teda, ale ve 13. prostě Instagramový účet a už to jede.
0: A co ho nejvíc baví?
1: Hele, to já nevím, samozřejmě, z toho, jako co mi říká...
0: Tak nešmíruješ to?
1: Nešmíruju to, já to teda jako taky trošku neumím, jako dobře. A myslím, že by mě docela snadno oblafnul, ale jako přiznává se k receptům, že sleduje.
0: Jasně.
1: Abych jako věděla, co mu mám uvařit.
2: Jsou taky typický záleby 13-letýho kluka, to je úplně jasný.
0: Jo, vaření.
1: Třeba. No a pak vlastně nevím, ale vedle toho jede TikTok, samozřejmě jede na YouTube shorty. Takže to jako běží.
0: To běží všechno. A měli jste o tom ale nějaký hard talk, jako o tom na těch sítích, co tam dělat, co tam nedělat, jak se chovat, aby třeba, jako já nevím, se přiznal, když by náhodou tam měl von nějakou nepříjemnou konverzaci.
1: No, hele, jako je vidět, že nemáš doma 12-letýho kluka, protože s ním nejde víc hard talk.
0: Aha.
1: Chápeš, jako ty mu jako něco řekneš, on se na tebe podívá jak na úplnýho idiota, ty to řekneš ještě jednou, on se podívá ještě hůř, ty už to nevydržíš, vynadáš mu za to, jak se na tebe dívá a celý je to v háji.
0: A to je konec té konverzace.
1: No, to je v podstatě konec té konverzace. No.
0: Jo, takhle.
1: Víš, to fakt nejde.
0: Nejde to?
1: Ne, ne, to
0: ale je
1: nedá.
0: To teda dobrá škola pro ten tvůj pracovní hard talk, o kterém
1: se chodím jako
0: taky
1: do
0: povídat.
1: Práce uklidnit potom.
2: A nebo se příjemně naladíš doma a potom...
0: Jo, právě na to jsem se chtěla zeptat, tomu se dostaneme za malou chvilku, protože já nechápu, jak to děláš. Našimi hosty jsou dneska Marie Bastlová a taky Anet Hronová.

0: Pane ministře, já často slyším ze svého okolí, že motoristé ve vládě trolí, provokují, štěpí společnost svými výroky, ať už jsou to výroky o soudruh prezident, rudé právo, ekoteroristé, paraziti na ministerstvech, těch výroků je obrovské množství, v drtivé většině jsou od Petra Macinky nebo od Filipa Turka. Proč to děláte? Proč vám to stojí za to takhle provokovat?
1: Hrozní jsme.
0: Takže vy s tím souhlasíte? Já myslela, že vy takovéhle věci neříkáte.
1: Hrozní jsme. Proto to asi dělám. Si myslím, že to je ten důvod.
0: A v čem to prospívá české společnosti tohle?
1: A tak hrozní jsme, to je odpověď. Co vám k tomu mám víc říct?
0: Fakt nemáte nic lepšího k tomu?
1: Ne, to je super, ne. To je, já myslím, že to vystihuje tyto dvě slova. Úplně všechno, ať si každý v tom něco najde.
2: Ať si každý v tom něco najde. Boris Šťastný v podcastu Ptám se já. Tak motoristi to trošku trolí, ale přiznejte se, trolí vás víc hosti, anebo trolíte víc vy je, když přichází do podcastu Ptám se já?
3: Hele, teď jsem jenom,
2: nebo i třeba do mediálního
3: cirkusu. Teď jsem jenom přemýšlela, jak jsme mluvili o tom mém synovi, že jako vlastně odpovídá líp než tady tenhle ministr. Jako tohle, kdyby mi říkal ten můj syn na to, když se bavíme o těch sociálních sítích, to nevím, no. Já si myslím, že prostě někdy asi trošku je potřeba si přiznat, že je trošku někdy provokujem, no. Protože prostě, hele, když víš, že lžou, víš, že oni vědí, že lžou, a teď začne ta hra v tom studiu, tak si to prostě o to říkám.
4: A zároveň jako, někdy předtím jako probíhá docela dlouhá hra, než přijdu do toho studia, takže.
2: A teď oni jako čekají, jestli je nachytáš a na čem je nachytáš. A někoho z nich to vysloveně baví. Jsou politici, kteří tohle mají rádi a jako užívají si to takový to jako kočka z myší ve studiu. Takže ono je to jako někdy jo, protože někdy je to takhle vzájemný vlastně.
5: A dopředu děláte si nějaký velký rešerše, že třeba chodíte, já nevím, se ptát, nebo ostatně, jakože víte, koho čím vytrolíte, anebo máte jenom nějaký klasický repertoár věcí, který zabírají plus minus na všechny, že stačí jenom jako postupně vyzkoušet?
2: Hele, já myslím, že to je hodně individuální péče.
5: Jo, že víte přesně, co prostě proběhne. Jak moc složitý je ten jako bitevní plán, než někdo přijde? Protože dovedu si představit, že samozřejmě je tam nějaká určitá strategie, je jasný, že máš něco, na co se jako chcete zeptat, a potom je něco, co asi tak nějak jako vyplyne, anebo samozřejmě existují nějaký, hledat nějaký cestičky, jak se ho na to zeptat, nebo jedeš jako napřímo, vůbec už si nebereš servítky.
2: Ten bitevní plán začíná u Anet, protože bitevní plán začíná tím, že musíme toho hosta sehnat jako vůbec do studia, což je teda někdy jako extrémní anabáze. Myslím, že třeba minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka je Anetiným oblíbeným respondentem, ale jako to tady
4: on
2: jako
4: má
2: je
4: taky rád mě.
5: Teď si říká, Aneto, kvůli vám přijdu.
4: No, dokonce minule říkal Marie, ať mi přidá, že jsem jako super, ale pak už řekl, že jako nikdy nepřijde. Aha.
5: A pak jsi to celý zkazila, jo, Marie?
2: Já to vždycky zkazím. No.
6: A je to tak, že vždycky, když už nikdo nepřijde, tak přijde Havlíček?
2: Ano, zatím to tak platí.
4: Nezakřikni to
6: on právě. On si chodí pro ty výprasky normálně rád, ne?
2: Jako říká nám, že ho to baví.
4: Přesně, on je ten typ, co ho baví tahle ta hra. Ano, on to fakt bere sportovně, jo? Jeho to nerozhází nic.
6: Někoho výprasky prostě baví. Zlobil jsem a zasloužím si trest.
2: Ale já si myslím, že třeba poslanec Martin Kolovratník z hnutí ANO, ten taky říká, že ho to baví, že to má jako rád.
4: Ono jich je víc takový.
2: Ono některý jsou jako
4: podle mě i toho
2: typy.
4: Borise Šťastného to baví a on byl pyšnej na sebe. On tam měl kolegu a bylo na něm vidět, že jako to měl připravený, že si to řekl a že měl jako radost, že si to řekl, tak se na sebe tak jako pyšně podívali, že to jako zvládli.
2: Měl pocit, že nám to nandal.
5: Takže měl tu hlášku a mohl říct, že ji mohl použít a super, jako, že byl spokojený. Je někdo, kdo vám ale naopak jako uniká? Nebo fakt všichni přišli, anebo někdo se fakt jako asi bojí, nechce do toho jít. Koho tam máte na tom seznamu? Že ho jako tady otevřeně teď vyzýváme, ať přijde.
2: To bychom mohli číst ten seznam až do 11. Hele, tak na prvním místě Andrej Babiš.

0: nechce přijít do studia. To je prostě úplně marný.
1: Roky,
0: no. Já jsem s ním dělala poslední rozhovor, ty bláho, v roce 2017 dokonce. Takže to brzo oslavíme 10 let výročí.
1: A ani na nějaký neutrální půdě, že třeba by pochopila, že nechce přijít jako sem do budovy nebo něco, ale nechce ani nikde, jako že se budete tvářit. Bylo by to v divadle, můžete si i vypozvat, koho chcete, že
0: tam
1: by to bylo jako třeba live.
0: O obecný odpor vůči Seznam Zprávám a v druhý řadě ještě vůči nám.
1: Hele, no. Ten poslední rozhovor, co jsem s ním dělala, byl v centrále hnutí ANO a ani to nepomohlo. Takže...
0: A ani to ne.
1: Naposledy reagoval na pozvání, když ještě šéfredaktor Jirka Kubík, když vedl redaktor tak ho zval na předprezidentskou debatu, tak mu poslal akorát blicího smajlíka.
0: OK, takže no. Ten je teda na prvním místě a třeba z žen?
1: No, tak zrovna teď se snažíme, a to by mohla třeba přijít, třeba tady zafunguje výzva Alena Schillerová jako ministryně financí, tu jsme dlouho neměli a snažíme se o to, tak to by bylo jako pěkný.
0: Ale ona teď má moc práce s rozpočtem.
1: A
0: ona
1: to
0: asi nestíhá.
1: No, tak my počkáme, až ho dodělá, klidně potom, to je v pohodě. A pak teda jsme docela chtěli ministryni Mrázovou, protože to jako se nabízelo, že by mohlo být pěkný. Ale bohužel teda taky to zatím nevyšlo, protože no...
2: Oni už jedou ten trolling.
0: Ona má vlastní podcast, kde skládá ty kostičky, tak taky nemá moc čas.
1: Jo.
0: No ne, ale jak se rozbrečela na tom Blesku v tom rozhovoru. Jo.
1: Ono máte takový, je to něco podobného, jak byl ten pořad na český televizi, ty kostičky, ať nebolí vás hlava.
0: Komentoval Luděk Staněk, jo, přesně tak, tam skládají ty kostičky, ale já se na to dívám pravidelně, ona už to dělá další dobu, ten podcast, teďka už před letem si nějak začala a to je, to je můj oblíbený pořad.
1: To je tvůj oblíbený pořad dokonce?
0: Je to skvělý, všechny tyhle ty politické podcasty jsou moje oblíbené.
1: Ale my nejsme úplně normální.
0: Ano, to jako myslím, že je potřeba si říct.
1: Takhle, k trollingu a jak tohle to zvládáte, to si řekneme za malou chvilku v Express ráno, protože to mě úplně nejvíc jako zajímá i tady ta psychohygiena, jak to děláte a jak to děláš, že si ještě nikoho neuškrtila. Protože já tam sedět, tak už normálně skočím přes ten stůl a úplně jedu takovýho toho Homera Simpsona. Ale vy to zvládáte a to je právě něco, co chci, abys prozradila posluchačům, jak to děláš, že si ještě nikoho nezabila. Posloucháte Express ráno.
3: Express. Express.
4: Express FM.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně, ještě dnes. Slevomat, to musíte zažít.
2: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Vytvořeno s použitím AI.
5: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
6: Řízla jsem se. A to jsem jenom krájela maso. Manžel se spálil o kamna a syn se odřel. Spadl z koloběžky.
7: Na tyhle momenty stačí jediná věc. Abilar s přírodní pryskyřicí. Hojí to, co my pak zapomeneme. K dostání v lékárnách i na internetu.
8: Abilar balzám na rány je zdravotnický prostředek. Čtěte pečlivě příbalový leták.
9: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
10: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Music. First.
12: Express FM.

0: Baby Cool Evelyn. Tak my tady máme takový dvě cool babes, Marie a Anet. Marie, tak já se ptám, jak to děláš, že jako neuhneš, že jedeš prostě bomby do nich vůbec jako ani se nevyděsíš, i když se snažíš, že se tady tak já tady taky nemusím být, různě takový to odcházení, nebo na tebe jako nějak útočej, a ty se tak jenom jako usmíváš, dál se jako ptáš, někdy teda trošku přitvrdíš, když máš pocit, že asi na potřetí tu otázku nepochopili, ale a potom, když oni tě troli naspátek, evidentně lžou a ty znova jim dokazuješ, že lžou a oni nic, jak to, že po nich neskočíš a prostě nezačneš je škrtit nebo něco?
1: Mě to strašně baví. Víš, jako já prostě, to by mě ani nenapadlo po nich skočit, teda zatím, jako se to nikdy nestalo, ale mě to hrozně jako baví, jako tak jako jednak čekám, že třeba odpovědí, pak jako šťoucháš tím prstíčkem a čekáš, jako jaká bude ta reakce ještě jako o trochu dál. A když vidíš, že je to znervozňuje, tak tu otázku prostě zopakuješ a čekáš, co bude, jestli je to znervozní ještě o trochu víc, nebo jestli už se rozčílej, nebo jestli odejdou, nebo co jako budou dělat. Tak to je prostě strašný adrenalin v tom studiu.
0: Ale já, když to poslouchám, tak já jako u toho nadávám, ne tobě, teda jim, a normálně mám jako žílu, takže já jsem to trošku přestala poslouchat některé ty věci, protože se snažím teď vyhýbat tomuhle druhu kontentu, abych mohla být víc v klidu. Vaško, tebe to nerozčiluje, když to posloucháš, že si říkáš úplně, to je ale...
2: Jo, ne, to, já to poslouchám, já jsem úplně na nervy.
0: To bys po něm skočil na mé
2: flákance,
0: ne? A
2: čas od času některý rozhovor teda jako nedoposlouchám, ale to je jasný, to se prostě jako nedá.
1: No, ale mě to píšou často lidi.
2: Nic, no. Když ten host jako nic neřekne a evidentně prostě jako lže, opakuje si svoji nějakou jakoby jednu, dvě věty během celého nějakého toho, tý půl hodiny, říkáš, ten člověk vůbec neví, co má vlastně odpovědět.
1: A oni to jako lidi často píšou, nebo mi píšou, že jako řídili u toho rozhovoru a museli zastavit, jako že už to nešlo vydržet u toho jako řídit dál. Což já si vlastně neumím představit. Já si říkám, to bylo v pohodě, že se jenom tak jako ptala.
2: Ne, nebylo.
0: Ne, normálně fakt jako, že si říkám, jak to ta Marie dělá, to není možný. A Anet máš na uchu během těch rozhovorů?
1: Ano.
0: Ta tam je, takže a jak se třeba stane se ti někdy, že najednou si říkáš, doufám, že ten smích nebyl slyšet, když třeba se něco děje, že ty nebo děje se to někdy?
1: Bacha, on byl slyšet párkrát, jo, ano. A dokonce si toho někdy všimli i hosti, že se tam jako někdo směje z toho zákulisí. Samozřejmě nebyl můj záměr, že bych chtěla ještě nějak víc jako znervóznit, ale nemohla jsem si pomoct. Jo, já myslím, že když paní poslankyně Pošarová z hnutí SPD říkala, že má nejradši Vánočku od Penamu, tak ten smích nešel přeslechnout.
3: Jo, protože je taková pěkně nadýchaná a ona nemá ráda rozinky a tam nejsou, takže neviděla v tom žádný problém.
0: Tak to už nešlo nic jiného, než se tomu jenom zasmát.
1: No ale já mám potom jako to, mě by nenapadlo, že by mě něco rozhodilo, ale když potom slyšíš ten smích z té režie, tak to je občas takový, si říkám, ježišmar, víš, abych se tam nezačala smát.
3: A to se stane výjimečně zase na moji obranu, to je jenom
1: jako málo kdy.
3: Excesi výjimečný.
0: Málo kdy.
3: A není to profesionální, samozřejmě, já se směju potichu.
0: Ale ne, zkrátka se to udělat nedá. A potom, když odcházíš z toho studia, ale ulpí na tobě někdy takový ten jako sliz některých těch hostů, že máš zase potom třeba nějaký rituály, abys byla jako v klidu, anebo jsi takový ten typ, že to po tobě steče, protože ještě navíc třeba zase já bych to dělat nemohla, protože já třeba doteď sedím a já vzpomínám na nějaký hádky třeba před 4 rokama. Víš, jako co jsem měla říct, takže já bych nemohla dělat takovýhle pořad, protože já bych normálně ještě seděla doma a řekla by si, tenkrát ty 3 roky zpátky, když tam byl tenhle ten, měla jsem udělat tohle a tamto a úplně by mě to rozhazovalo. Jak třeba pracujete s tímhle?
2: No tam naběhne vždycky exorcista do toho studia, tam to celý vykouří, prostě po těch nebezpeč, ty tyčinky tam
0: Aneta,
2: zapálí.
0: Aneta prostě vytáhne krystaly.
3: Já jsem trochu
0: šalvěj.
3: Trošku.
1: To se trochu blížíme, ale cibuli. Já nevím, my jako nejsme úplně normální, naštěstí Anet taky ne. A my se jako o tom povídáme, to nám jako pomůže, že to...
3: My se to vždycky probereme, máme takový debrief vlastně.
1: Přijdem jako do redakce a tam jako hrozně hlasitě mluvíme navíc.
3: Smějeme se nebo nadáváme.
1: Nás je hrozně jako těžký přeslechnout té redakci. A už nám jako spousta lidí říkalo, že ty naše jako debriefy po rozhovoru jsou zajímavější většinou než ty rozhovory takový, že tam jako my říkáme hrozný věci potom.
2: Jo, ale je pravda, že když se přejde tady přes patro, tak tam je takový ticho. Tam
1: naslyšíš,
2: je
1: tma... že jo?
2: Ne, tam není vůbec jako nic, když se přijde k vám do redakce, jako do Seznam zpráv, tak tam není, tam je ticho, tam nikdo nemluví.
1: Kromě
2: tam,
1: nás.
2: Tam je taková trošku jako deprese z toho, jak leze.
1: Ne,
2: ale já se
1: nedivím, deprese.
2: Když pak to máš takovýhle hosty.
3: Tam lidi tvrdě dřou, abyste věděli.
0: No to mi je jasný, že oni tam jasný. Pracujou. No takže přišel ale z toho už taky nějaký nápad, že možná to by mohlo být takový pokračování, že ještě by byl potom ten debrief a tam byste,
1: jo,
0: a to by byl vlastně
1: to
0: jako
1: už
0: komentář.
1: Nám spousta lidí říkalo, ale to nemůžeme nikdy udělat, protože už by nikdy nikdo nepřišel.
3: To není publikovatelný a hlavně je to moc jako do kuchyně.
1: To se nedá.
3: A to není tak, že bychom si těch hostů nevážili, my jsme rádi, že přijdou samozřejmě, ty, myslím, že to za to stojí, když přijdou, ale zároveň prostě přesně, ten rozhovor někdy je tak náročný, že se z toho potřebuje jako očistit, tak si to právě proberem, i třeba to, na co jsme se měli zeptat, jinak, jo, nebo jestli jsme to měli udělat jinak a tak, prostě si to jako srovnáme, ale to není publikovatelné.
1: No a když to nepomůže, tak to pak vykládám doma mimo manželovi až do večera.
0: A ten.
2: A pak si to téma ještě vezmou
1: jo,
2: Vašek
1: ten se tváří takhle.
2: Pak si to téma ještě vezmou Vašek s Lucí vlevo dole a tam to doproberou, že jo?
1: No, nebo už. Jindřich Šídlo, jo. Přesně tak, ještě to tak jako dohrajou.
0: Ještě to tak jako dohrajou. No. No a kdybyste to měli nějak zhodnotit, tak existuje nějaký takový fakt, kdyby třeba někdo teď poslouchá a říká si, hele, já jsem si to ještě nikdy jako nepustil. Máte nějaký tip, třeba top 3, možná Aneta asi jako editorka nebo a samozřejmě i Marie, máte taky jako top 3, co byste teď doporučili posluchačům Express rána, co by si určitě měli pustit a klidně i ptám se, ale klidně i z mediálního cirkusu. Klidně
1: no, záleží, jestli mají radši hard nebo soft, no. Prostě.
0: Mají rádi hard, úplně, mají to úplně nejvíc hard, prostě bez lubrikantu, úplně hard, chtějí prostě.
1: Jo,
0: no, nejvíc maso, takový ten díl, na co jste pyšný, že to bylo úplně hard a jedete fakt jako bomby, že kdyby se tě někdo zeptal, tak fakt tohle to je jako žebříček, to tam jako to chceš si poslechnout.
1: No, když jsme měli Alianci pro rodinu, veď?
2: Tak to je jasný, to je hotový, to stačí.
1: Alianci pro rodinu, to bylo
3: krásný,
1: jako,
3: to bylo hezký. Naprosto famózní, úplně famózní. To je těžký, my máme takových kandidátů spíš.
1: Hele,
3: no.
1: Jako třeba svým způsobem, ten Lubomír Zaorálek, když tam byl a chtěl odejít z toho studia,
3: náročný,
1: ale to je jako rozhovor, který je extrémně náročný celý, protože Lubomír Zaorálek je mistr v tom, aby ti neodpověděl na otázku, odpovídal úplně na co chce a nekonečně dlouho hlavně, jo? Nechce se nechat přerušit. Ale když jako si to protrpíš a dojdeš si k té podstatě toho rozhovoru, tak myslím, že to bylo jako pěkný. No a pak...
3: Jakýkoliv rozhovor s Borisem Šťastným, to mě fakt baví.
0: Takže to jsou vaše top. No. Zaorálek, Boris Šťastný a Aliance pro rodinu. Jak si, že to máte víc, to bylo jenom takový...
1: A nechodí ty motoristi moc, kdyby chodilo víc motoristů.
0: Tak ještě je teda prosíme, aby dorazili
1: o
0: holky z
1: Bíš, Filip Turek, Petr Macinka, ať přijdou.
0: Ať přijdete, prosím, holky si na vás chtějí smlsnout, ale nebojte se, ukažte, že na to máte. Našimi hosty v Express ránu byly Marie Bastlová a taky Aneta Hronová z podcastu Ptám se já a Mediální cirkus.
1: Tak díky moc za pozvání, bylo to super.
3: Ahoj.
4: Express. Express FM.

0: Sezóna výletů je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
4: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
5: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína? Že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. Hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
8: Snídani?
7: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
8: Oběd?
7: Divadlo Hibernia uvádí
9: romantický muzikál
7: Saturnin.
9: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
7: Od září 2026
9: v divadle Hibernia.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
1: Hudba na prvním místě.
2: Express FM.

0: Jo, představ si, Benny Blanco zhubnul tím, že jedl 5 dní pizzu.
1: Jednu.
0: No. Aha.
1: To se nedivím.
0: Tak to, to už by dávalo ano. smysl. Tak to už chápu.
1: Jo.
0: No. No. To tam měli napsat hned, že jed celý týden jenom tu jednu pizzu. A ještě mu kousek snědla Selena.
1: A ke konci už to nebylo moc jídlu, jak zbytek vyhodil.
0: Přesně, už jenom takový to... Taková ta studená pizza. A tady to zelený, to bylo, to je co? To byla gorgonzola.
1: Teď už to zraje, to je zrající
0: sýr. Teď už je to zrající sýr, přesně tak.
1: No, tak to bylo hezký, zítra zase v 7. Mám přijít?
0: Zase v 7, no přijď, tak prosím tě, hlavně přijď.
1: Tak já přijdu.
0: Ani se, neptej se mě.
1: Jestli mám přijít.
0: Jo.
1: Prostě automaticky přijď.
0: Prostě přijď.
1: Tak já automaticky přijdu, čau.
0: Super, tak čau.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Brněnské vývojové centrum softwarové firmy SAP má po 10 letech nového ředitele. Stal se jim Jaromír Kala, který v podniku začínal v roce 2016 jako vývojář. Slovenská policie oznámila, že v případu loňské srážky vlaků na východě země obvinila jednoho ze strojvedoucích. Podle ní nerespektoval signalizaci. Hvězdný norský beach volejbalista Anders Moll ovládl spolu s Christianem Serumem před dočasným přechodem na šestkový volejbal turnaj Pro Tour Elite v Montrealu. 29-letý olympijský vítěz z Tokia si nyní vyzkouší italskou ligu, kde bude hrát na pozici univerzála za třetí tým předchozího ročníku Veronu. A dneska bude v Česku většinou jasno až polojasno, během dne bez srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. 11 hodin a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

New Archives, Danger. Krásné dopoledne vám přeje Míša Tůmová ze studia Express FM. Víkend je za náma. Startujeme poslední prázdninový týden i tady na Expressu. Děti se těší do školy, minimálně aspoň na svoje kámoše. Rodiče se taky těší, že děti jdou do školy. Ale k té škole se víc dostaneme v průběhu týdne, bych řekla. Dneska nás tady čeká nějaký to hudební info, třeba o zpěvačce, která tak moc nesnáší píseň ze svého nového alba, že by si prej nejradši vydrápala oči. Koukneme se do Británie, kde se soudí princ Harry a Elton John s jedním deníkem. Máme tady herce obviněného z antisemitismu, pak taky past, která na vás číhá v hrách, které jsou zadarmo. A nebo mám pro vás dva tipy. Jeden bude na audioknihu a druhý na Seroš a tak dále a tak dále. Je toho před náma hodně, takže rovnou začínáme a pouštím Depeche Mode, Ghosts Again.

0: Posloucháte Express FM. Tohle je australský sympaťák Fisher a zpěvačka Tones and I. Za malou chviličku Snow Patrol, Kylie Minogue a nebo Drake a Magic Jordan.
1: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
2: Vraťte se do časů královny Elišky. V sobotu 5. září vás v Hradci Králové čeká královský jarmark a rytířské turnaje. Vystoupí Vesna, The Trouble Notes, Valar, Vlnobíci, Isara, domácí kantoři a další. Večer přijede královna Eliška a finále rozzáří ohňová show skupiny Pyrotera. Více na královskeslavnosti.cz.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Sina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20.

0: lepší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
1: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
2: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
3: Vyslev se na to, Franto!
4: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
7: Express FM.
8: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Drake a Magic Jordan. Hold on, we are going home na Express FM. Dneska máme 24. srpna a svátek slaví Bartoloměj. Těch je v celé České republice jenom 808. Ale co mě překvapilo, tak průměrný věk takového Bartoloměje je 24. Boom tohleto jméno zažilo kolem roku 2007 a od té doby jeho četnost roste. Což je cool, protože to jméno je zhruba 2000 let staré. K Bartolomějovi se váže naprosto šílený množství pranostik, které jsou v podstatě skoro všechny o tom, že tak, jaký bude dneska počasí, tak takovej bude celý podzim. A to by asi nebylo špatný, protože dneska je zatím příjemně. Taky svatý Bartoloměj zavádí mraky a činí konec bouřkám. A po Bartoloměji studený rosy nechoďte ráno bosy. A nakonec svatý Bartolomí všemu hlavu zlomí, což zní drsně, ale znamená to, že tímhle dnem končí léto a začíná se ochlazovat. To zlomení hlavy vyjadřuje radikální zlom v počasí a v přírodě. Já bych to asi zase tak neprožívala, protože září ještě bejvá celkem teplý a hezký. Každopádně Bartolomějům přejeme všechno nej. Express FM.

Invisible. Jazzy a Chris Lorenzo Invisible na Express FM. Dneska je to 20 let, co je pro nás Invisible planeta Pluto. Konalo se 26. valné shromáždění Mezinárodní astronomické unie na astronomickém kongresu v Praze před 20 lety v tento den a nově objevená tělesa, které jsou podobně velké jako Pluto, tak tam hrozilo, že ten počet planet, který se budeme muset naučit a zapamatovat si, tak výrazně vzroste. Takže astronomové tam teda mimo jiné řešili na tom kongresu, co vlastně můžeme nazývat planetou. Původní návrh počítal s 12 planetami, ale nakonec astronomové přidali důležitou podmínku. A to, že planeta musí být ve své části vesmíru gravitačně dominantní a tou gravitací umět v uvozovkách vyčistit svoje okolí od podobně velkých těles. No a Pluto to nesplňovalo a ani ty další podobně velký tělesa, takže bylo přeřazeno mezi trpasličí planety a sluneční soustava má od té doby 8 planet. Tak, takhle jsme přišli o Pluto. A když jsme u nich, tak si pustíme Funky Planeta od Bert & Friends.

0: Červené víno na světlém koberci?
1: No a jdu na to. Můj nový tepovač Rowenta Clean It Hot and Cold si s tím hravě poradí. Čistí horkou vodou a skvrna mizí přímo před očima. Bez drhnutí, bez stresu. Rowenta. Chytrý úklid bez starostí.
2: Počkej, ty mě zveš do galerie?
3: Ano, do Gask v Kutné Hoře.
2: A co tam budeme dělat celý den?
3: Projdeme stálou expozici labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
2: A pak?
3: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion Gask.
2: Gask v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
4: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Do Prahy.
9: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
10: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Music. First.
13: Express FM.

Harry Styles, Dance No More na Express FM. Prince Harry, Elton John a dalších pět známých osobností zažalovalo vydavatele britského Daily Mail kvůli údajnému nezákonnému získávání jejich soukromých informací, včetně třeba i odposlouchávání telefonu. Po soudním procesu ale soud jejich žalobu teďka letos v červenci zamítl. Podle soudce byla jejich tvrzení založená převážně na spekulacích a jejich postup byl do značné míry nepřiměřený. Tenhle ten spor se ale zrovna nevyplatil, protože soud jim teď nařídil, aby tomu vydavatelství předběžně zaplatili v přepočtu asi 300 milionů korun na právní náklady. No a k tomu vydavatelství tvrdí, že ho celý proces stal dokonce téměř 850 milionů korun. Soud ale zároveň upozornil, že takhle vysoká částka je podle něj přehnaná, takže princ Harry a ostatní možná nakonec nebudou muset zaplatit úplně všechno. Proti rozhodnutí se navíc můžou ještě odvolat.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Cestovní kanceláře varují před nabídkami falešných zájezdů na sociálních sítích. Zveřejňují je totiž často podvodníci, případně lidé, kteří nemají právo zájezdy pořádat. A cestovatelům pak kromě ztráty peněz hrozí i další možné komplikace. Nizozemsko se nezúčastní příštího ročníku pěvecké soutěže Eurovize, uvedla nizozemská rozhlasová a televizní společnost Avrotros. Podle ní již nelze považovat soutěž za neutrální. Prezident Evropské fotbalové unie Alexander Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa Mezinárodní fotbalové federace. Zároveň věří, že současný předseda FIFA Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta. A co se týká počasí, tak dneska bude v Česku většinou jasno až polojasno, během dne bez srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Je poledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Peggy Goo a Ira Star Woman, krátce popolední na Express FM. Není to tak dlouho, co jsme vám tady doporučovali hudební dokument o Travisi Barkerovi, což je bubeník z Blink 182. Teďka teda ještě k tomu dělá rozhovory a v jednom z nich řekl, že by byl rád, kdyby se jeho děti vyvarovaly jedné věci, kterou sám v minulosti nezvládal, a to zbytečných konfliktů. 50letý bubeník přiznal, že dřív mýval pořádně krátkou pojistku, hlavně teda, když ho obtěžovali paparazzi. Dokonce se s nimi několikrát málem popral. No, nevím, jestli to slovo málem tady sedí, nebo jestli se s nima vážně popral. Dneska už se na podobné situace prej dívá jinak a říká, že některých svých reakcí z minulosti trochu lituje a není na ně pyšný. A stejný poselství předává i svým dětem, které se stejně jako on pohybují v showbiznesu a jsou hodně vidět na sociálních sítích. Travis má se svojí bývalou manželkou dvě dospělé děti a s Kourtney Kardashian, kterou si vzal v roce 2022, má ještě dvouleťáka. A právě svým dětem chce podle svých slov jít hlavně příkladem. Když vás někdo provokuje nebo sleduje, tak na to nemusíte reagovat. Někdy je nejlepší ten hluk kolem sebe ignorovat a prostě pokračovat v cestě. Tohle jsou Blink 182.

0: Posloucháte Express FM, kde za malou chviličku bude zpívat Somber, nebo si pustíme Rudimental, a tohle to jsou Sports se svým trackem Drama King.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc než si myslíte.
3: Prázdniny končí, škola volá, z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky, flešky, kufříky,
3: vyměním za kuponky,
4: škola volá.
5: Ale zábava nekončí, v Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých.

Rudimental, Break My Heart na Express FM. Gracie Abrams přiznala, že jedna z písní na jejím novém albu pro ní byla tak nepříjemná, že ji několik měsíců vůbec nedokázala poslouchat. Řeč je o skladbě Look at My Life, kterou napsala v době, kdy se necítila dobře a nebyla šťastná. Jak sama říká, tak pokaždé, když ji slyšela, tak se jí vracela tahle ta nepříjemná období. A trvalo prý asi půl roku, než si ji dokázala pustit, aniž by měla chuť si vydrápat oči. Což by ti Gracie moc nepomohlo. Že písničky posloucháš ušima. No ale dneska už ji poslouchat prý zvládne. A taky se v rozhovoru rozpovídala o Taylor Swift, se kterou v letech 23 a 24 jela jako předskokanka části jejího rekordního Eras Tour. A řekla, že to pro ní byla mistrovská lekce a obdivovala hlavně Taylorinu pracovní morálku a schopnost pokaždé odvést perfektní show, i když se v osobním životě zrovna něco jako dělo. Podle Gracie je Taylor důkazem toho, že show must go on a fanoušci by nikdy neměli poznat, že se pak za zavřenými dveřmi doma něco děje. No, my si pustíme tu skladbu Look at My Life, kterou Gracie nezvládala poslouchat.

Bombay Bicycle Club, Everything Else Has Gone Wrong na Express FM. Co ale vůbec není wrong, tak to je to, že dneska začíná Crystal Volley Week 2026 v Liberci. A co to znamená? Liberec se dneškem na celý týden stává hlavním městem českého skla. Až do soboty se tam konají výstavy, workshopy, spousta zajímavých věcí. Má jít o největší přehlídku skla, šperku a bižuterie v Česku. Na 630 místech bude přes 80 akcí a tvorba více než stovky umělců, designérů, skláren i škol. A na tenhle ten festival zavítají i zástupci indiánského kmene Panará z brazilské Amazonie, pro které se české skleněné perličky staly součástí tradičních šperků. Koukala jsem, že tam bude třeba i vystavovat Maxim Velčovský, což je známý designér. Zkrátka podívejte se na web crystalvalleyweek.cz a ten program si projděte. Je toho opravdu spousta. A když už jsme u toho skla, si pustíme Glass Animals.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
2: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
3: Vyhrajte s extrarentou Olvin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extrarenty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extrarenta od Olvinu.
4: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
5: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
4: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
6: Express FM. Hudba.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Máme skvělou zprávu pro fanoušky Tame Impala. Kevin Parker a jeho kumpánie jsou momentálně na severoamerické části svého arénového turné Deadbeat a nyní oznámili nová vystoupení ve Velké Británii a Evropě na příští rok. Na léto je naplánována série hlavních vystoupení a festivalových vystoupení, přičemž na všech koncertech bude přeskakovat duo Wet Leg a teď ta špatná. Česka se tato informace netýká. The Weeknd dokončil pětidenní vyprodanou sérii na stadionu Wembley a během svého působení ve Velké Británii vybral na charitu více než 350 tisíc dolarů. Mezi 7 koncerty přelákal více než 450 tisíc fanoušků, přičemž vstupenky se zakoupili lidé z téměř 150 zemí. Peníze podpoří Globální fond pro vzdělávání a také podporuje reakci světového potravinového programu na globální krizi hladu. Obrovské světové turné Olivie Rodrigo začíná příští měsíc v Severní Americe. Společnost Ticketmaster oznámila, že získala zpět vstupenky na americkou a kanadskou část turné, zakoupené překupníky a nyní je zpřístupní fanouškům za nominální cenu. Fanoušci, kteří si dosud nezajistili vstupenky na turné, budou mít přednost a k dispozici budou také vstupenky Silver Star v hodnotě $25.

0: rychlý přehled zpráv.
1: Národní síť záchranných stanic letos kvůli extrémním vedrům přijala rekordní počet rorísů. K 20. srpnu hlásily stanice 2626 ošetřených jedinců, o 45% více než za celý minulý rok. Sezóna rorísů přitom ještě neskončila. Stanice je běžně přijímají do konce září a výjimečně i v říjnu. V Srbsku je stále aktivních několik požárů, ale situace je výrazně stabilnější než v předchozích dnech, napsal srbský deník NIN. Týká se to také přírodní rezervace Deliblatska Peščara. Míč, kterým vstřelil Diego Maradona slavný gól boží rukou ve čtvrtfinále mistrovství světa 1986 mezi Argentinou a Anglií, se prodal za 3,3 milionu dolarů. Takže asi 68 milionů korun. Výsledek aukce fotbalové relikvie oznámili představitelé Heritage Auctions v USA. A co se týká počasí, tak dneska bude v Česku většinou jasno až polojasno, během dne bez srážek. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Je 1 odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Swedish House Mafia, Licky Lee. Happiness is so sad, krátce po jedné odpoledne na vlnách Express FM. Já mám pro vás takový dost nevšední doporučení, bych řekla. V sobotu jsem uklízela a chtěla jsem u toho poslouchat nějaký mluvený slovo a nějakou audioknihu a narazila jsem na knížku Muklové a Schleissny, kterou namluvil Michal Holán, absolutně vynikajícně. A je to skutečný příběh pašeráka, dílera Daniela Flaši, který takhle dovážel kokain v poměrně jako velkým množství a nakonec teda šel sedět. A tady ta knížka Muklové a Schleissny je vlastně tady ten jeho příběh o tom, jaký to bylo, když to bylo dobrý, když se jako na něj ještě nepřišlo. No a pak začal psát tu knížku v té base, takže je tam i právě to, když už to dobrý nebylo. No, poslouchá se to absolutně skvěle, protože Michal Holán to namluvil úplně perfektně a teda upozorňuju, že je to sprostý, ale já vám pustím ukázku, jestli to půjde.
1: Kokain jsem měl v krvi a taky v trenkách. Jo, v trenkách. Byl pečlivě zabalený v igelitu, přilepený k mýmu rozkroku, přetažený elastickým spodním prádlem a cestoval se mnou do Prahy jako můj jediný spolujezdec. Byl jsem high asi jako Charlie Sheen v nejlepších letech. Kdyby mě zastavila policie, sjel bych ze silnice, strážník by přišel k mému vozu, sjelo by okénko u řidiče a on by se sjel jen z pohledu na mě.
0: No, řekla bych, že to asi stačí, ta ukázka. Každopádně doporučuju, najdete to i zdarma v aplikaci Českého rozhlasu, takže pokud nemáte po čem šáhnout, tak Muklové a Schleissny od Daniela Flaši. Express FM.

0: Masterpiece a Georgia, I Might Be Fake. Za malou chvilku si tady na Expressu pustíme taky Coldplay. A nebo nejhranější song tohoto týdne. Tak schválně, kdo to bude.
1: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
2: Co třeba na delfíny?
1: Do zoo?
2: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
1: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
2: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
3: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 tisíc korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
8: Vyslev se na to, Franto!
9: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
10: Hudba na prvním místě.
11: Express FM.

0: Charlie XCX, Wink Wink, to je nejhranější song týdne tady u nás na Express FM. Když už jsem u toho doporučování, před chvilkou jsem doporučovala audioknihu Moklové a Šlajsné, tak teď tady mám pro vás ještě doporučení na seriál. Na seriál z produkce HBO, kterýmu já jsem se dlouho bránila a vyhýbala, protože prostě se mi nelíbilo, jak ty lidi tam vypadají. A bála jsem se, že to bude prostě, že to nebude dobrý. Ten seriál se jmenuje Boj o moc. Možná už jste to viděli. Pokud jste to viděli, tak víte, jak skvělý to je. Ono je to, má to na ČSFD 86% a je to o dynastii, takovým rodinným klanu, kde je táta šéf, a táta je pěkný zmetek a má 4 děti a vlastně tam jsou samý jako antagonisti, bych řekla. Není tam vyloženě žádný velký sympaťák, ale je to hrozně dobrý. Jako fakt dobře se na to dívá. Já jsem teda teďka dokoukala první řadu. Ty řady jsou 4. A je to i s českým dubbingem, takže u toho se dá i něco dělat, nicméně já si myslím, že pokud na to začnete koukat, tak vás to tak pohltí, že u toho nic dělat moc nebudete. A mimochodem jednoho ze synů hraje Mac Culkin, brácha Kevina z Sám doma. A tak mi pak můžete napsat, která postava je vaše nejoblíbenější a proč právě ta, kterou stvárňuje ten Mac Culkin.
1: Express FM.

0: Posloucháte Express FM, tohle to byl Post Malone, Better Now. Herec Mark Ruffalo se dostal do konfliktu s filmovým studiem Paramount, a to kvůli svým názorům na Izrael a Palestinu. Mark dlouhodobě podporuje Palestince a teď upozornil na spojení mezi společností Oracle a izraelskou armádou. Oracle totiž vede Larry Ellison, jehož syn David stojí v čele plánované obří transakce, která má za 111 miliard dolarů převést pod jeho kontrolu společnosti Warner Bros., HBO nebo i CNN. Paramount se proti Markovým výrokům ohradil a obvinil ho z používání antisemitských stereotypů, což herec odmítá. Tvrdí, že kritizovat izraelskou vládu, vojenské technologie nebo firmy, které s izraelskou armádou spolupracují, podle něj není totiž totéž jako útočit na Židy. Mark Ruffalo navíc varuje, že plánovaná transakce může znamenat menší konkurenci, ztrátu pracovních míst a podle něj i ohrožení nezávislosti médií. A i když americké ministerstvo spravedlnosti tu fúzi už schválilo, tak obchod ještě není definitivní. Brzdí ho žaloba 12 amerických států, které se proti němu postavily z obav z přílišné koncentrace moci.
1: Express FM.

0: sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
2: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
3: Snídani?
2: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
3: Oběd?
2: Divadlo Hibernia uvádí
4: romantický muzikál
2: Saturnin.
4: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
2: Od září 2026
4: v divadle Hibernia.
5: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
6: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
5: Těšíme se na vás.
0: Express. Music first. Express FM.
7: Co je nového u nás v rádiu i v showbiznisu?
0: Express. Express FM.
7: To se dozvíte na našem webu expressfm.cz.

10 minut před druhou odpolední posloucháte Express FM a taky Disclosure a Gregoryho Portra Holding On. Přesuneme se do Austrálie. Avalanches totiž oznámili nový album a to se bude jmenovat No Bad Memories. Je to jejich čtvrtá deska a vyjde 16. října. A bude to následovník alba We Will Always Love You z roku 2020. Nabídne neskutečných 31 skladeb a hlavním tématem týhletý desky budou reklamní znělky, marketing a zvuky, které budou znát hlavně asi australští obyvatelé ze svých televizí a rádií. Avalanches tak chtějí prozkoumat nostalgii, kterou v nás můžou vyvolávat i obyčejné zvuky spojené s reklamou. A my už si tady jednu vlaštovku z tohohle chystaného alba hrajeme, a to sice jejich spojení s Jamiem XX s názvem Every Single Weekend.

0: sure know how to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Tripartita souhlasila s růstem minimální mzdy. Od ledna má být 44,6% průměrné mzdy, tedy 24 900 korun. V roce 2028 pak 45,8%, sdělili zaměstnavatelé. Italští celníci zadrželi na letišti Malpensa cestujícího z Japonska pro podezření, že pašuje sběratelské karty Pokémon. Podle celníků mají velkou hodnotu a muž se chtěl vyhnout platbě cel a DPH. Karty zabavili. Pavla Šmídová se chystala na volejbalovém mistrovství Evropy fandit českému týmu, ale shodou okolností do šampionátu vstoupila jako první nahrávačka. Comeback ji potěšil, ale řekla, že vzhledem k náročnému programu v národním týmu zřejmě do budoucna pokračovat nebude. A co se týká počasí, tak dneska bude většinou jasno až polojasno, bez srážek, prostě paráda. Nejvyšší denní teploty 20 až 24 stupňů Celsia. Jsou dvě odpoledne a zdraví vás Míša.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

Česko čeká další nebeská podívaná. Už tenhle pátek, 28. srpna, budeme moc pozorovat částečné zatmění měsíce. A půjde skoro o úplné zatmění. Měsíc se začne postupně schovávat do zemského stínu už ve 4 hodiny a 33 minut ráno. Nejzajímavější fáze přijde v 6.12, kdy bude osvětlená jen malá část jeho severního okraje. Háček je v tom, že měsíc už bude tou dobou velmi nízko nad jeho západním obzorem. V Praze dokonce zapadne už v 6 hodin a 17 minut, takže na pozorování budete mít jenom pár minut. Pokud si tedy chcete tenhle vesmírný úkaz užít, tak si vyberte místo s volným výhledem na jeho západ. A na rozdíl od zatmění slunce nepotřebujete žádný speciální brýle, protože měsíc můžete sledovat úplně bezpečně pouhým okem.

0: Posloucháte Express FM, tohle to je Artemas Superstar. Za malou chvilku Huge Hill, nebo taky Foo Fighters. A pak se podíváme na to, proč hry, které jsou zdarma, zas tak zdarma úplně nejsou.
1: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina. V příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: Já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čeka. V kinech od 20. srpna.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
10: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali?
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
15: Sleva, sleva, sleva, všude sleva!
16: Vyslev se na to, Franto!
17: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
19: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte

Foo Fighters, Times Like These na Express FM. Hry zdarma možná nejsou zas tak úplně zadarmo. Vědci z Rakouska varují před mikrotransakcemi a lootboxy, které podle nové studie můžou u dětí a dospívajících vytvářet návykové chování podobné hazardu. Výzkumníci zjistili, že přibližně 10% mladistvých hráčů utratí za nákupy ve hrách většinu peněz, které vývojářům z mikrotransakcí plynou. A právě mezi těmito největšími utráceči se častěji objevovalo problematické hraní nebo dokonce hazardní chování. Hráče přitom hry lákají nejrůznějšími způsoby. Třeba lootboxy, ve kterých předem nevíte, co dostanete, battle passy nebo časově omezenými nabídkami. No a ty vytváří pocit, že když nenakoupíte právě teď, tak o výhodnou nabídku přijdete. Vědci upozorňují, že zatímco klasický hazard je kvůli riziku závislosti regulovaný, tak videoherní mikrotransakce podobným pravidlům většinou nepodléhají. A rodiče přitom nemusí vždy tušit, jak propracované mechanismy hry používají, aby děti přiměly utrácet další a další peníze.

Welshy, All For You na Express FM. Ještě když jsme u toho hraní, tak hraní počítačových her nemusí být pro dospívající jenom ztráta času. Nová studie vědců z Masarykovy univerzity ukazuje, že hry zaměřené na spolupráci a komunikaci můžou dokonce pomáhat se sociálními kontakty. Má to ale jeden háček, protože ty výsledky se výrazně liší podle pohlaví. Výzkumníci sledovali víc než 3000 dospívajících a zaměřili se na hry, kde hráči spolupracují, komunikují přes chat nebo vytvářejí skupiny a klany. U kluků bylo intenzivnější sociální hraní následně spojený s menší osamělostí a taky menší mírou depresivní nálady. U holek ale vědci pozorovali opačný trend. Sociální hraní u nich souviselo s vyšší mírou depresivní nálady a výsledky naznačovaly také větší osamělost. Podle autorů studie proto není dobré hry automaticky zakazovat nebo považovat za problém. Rodiče by se spíš měli zajímat o to, co jejich děti hrají a s kým ve hrách komunikují. Zároveň ale vědci upozorňují na důležitost bezpečného prostředí bez obtěžování a toxického chování. No a přesně proto, přesně kvůli tady tomu toxickému chování jsem přestala hrát Counter-Strike, protože tam už to bylo strašně toxický.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Počkej, ty už si uklidila.
5: Jo.
4: Ale vždyť si začala před chvilkou.
5: To díky našemu novému tyčáku od Roventy. Je lehký, výkonný a dostane se i tam, kam ty ne.
4: Au, to znělo osobně.
5: To byl jen úklid.
3: Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Počkej, ty mě zveš do galerie?
8: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
7: A co tam budeme dělat celý den?
8: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
7: A pak?
8: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
7: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
9: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
10: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
11: Snídaně?
10: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
11: Oběd?
10: Divadlo Hibernia uvádí
12: romantický muzikál
10: Saturnin.
12: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
10: Od září 2026
12: v divadle Hibernia.
13: Do Brna, do Prahy.
14: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
15: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
16: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Express.
1: Music first.
2: Express FM.

Carlita a Sophie Tucker v novince s názvem Manhattan na Express FM. Já tady mám pro vás na závěr takovou jednu perličku z kuchyně, po který se už na avokádo asi nikdy nepodíváte stejně. Původní obyvatelé Mexika a Střední Ameriky pro nejpopulárnější ingredienci dnešních toastů, avokádo, používali slovo ahuacatl. A to v jejich jazyce označovalo jak avokádo, tak varlata. V Americe se ho pak dlouho snažili prodávat pod cudnějším názvem, v překladu aligátoří hruška, než se nakonec přece jen chytil dnešní název avokádo. No, nevím, co na to mám říct. Každopádně je to další fun fact, který můžete použít, ať už v hospodě, nebo no na rande bych tenhle možná nevytahovala, těžko říct. Záleží, jestli se váš protějšek dá na tom rande toast s avokádem. V ten moment bych do toho šla. Předávám to tady klukům, kteří se na vás těší, a zase zítra v tady tom zvláštním režimu mezi 11. a 15. Páčko.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Praha výrazně posiluje svou digitální obranu. Hlavní město chystá obnovu a rozšíření bezpečnostních nástrojů pro magistrát i městskou policii. Systém bude obsahovat i pasti na hackery. A právě hackři napojení na Irán mohou za to, že byla mimo provoz elektrárna ve Spojeném království, a to během 4 dnů v minulém měsíci. Jde o dosud nejúspěšnější hackerský útok. Fotbalová Sparta dotahuje příchod akvizice do obrany, kterým reaguje na přestup dánského stopera Asgera Sørensena do FC Kodaň. 25-letého Francouze Loika Soha, který prošel akademii Paris Saint-Germain a naposledy působil v Belgii. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne bude přibývat oblačnosti, zejména na Moravě a ve Slezsku i jeho západě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty 20 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Je tady prodloužený Express Drive pro pondělí 24. srpna. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: odpoledne všem, kteří poslouchají v tento čas Express FM, vám výjimečně hodinu dříve přeje Michal s Petrem. Máme pondělí 24. srpna, takže poslední týden prázdnin a ten právě strávíte v naší společnosti o hodinu déle.
1: Ano, ano, a dokonce i ten příští týden z části, protože Veronika vyjela na zaslouženou dovolenou, někde se rekreuje, no a my to tady za ní prostě táhneme, protože jsme makáči.
0: No to se ještě ukáže, já mám velký problém se zíváním, teď jsem si udělal kávu, takže doufám, že se za chvilku dostanu do formy.
1: A přitom jsi měl prodloužený víkend, protože jsi tady v pátek absentoval. Co jsi dělal? Ty jsi někde pařil určitě.
0: Já jsem měl víkend společensky a kulturně velmi nabitý, ale to se samozřejmě teďko projevuje na mý fyzické formě. Ale jsem spokojený, užíval jsem si rozmary počasí, stejně tak jako společnost mnoha kamarádů venku mimo Prahu. No, ale dneska ten návrat byl takovej, musím říct, že jsem přijel do toho města a přijde mi, že to je nějak hrozně moc lidí najednou.
1: No mě taky, jako jestli už jim skončily ty prázdniny, jako týden dřív, že už se vrací, jako aby přesně stihli koupit holínky, sešity, obaly na učebnice, psací potřeby a další věci, že prostě si ten poslední týden vyhradili už jako na to, jako už to všední normální fungování.
0: No já, co jsem si všímal dneska v tom obchodním centru tady nedaleko našeho rádia na Smíchově, tak mě to spíš přišlo, že ty děcka se vrátili si nakoupit nejrůznější blbosti v tom OC, ale sešity zůstaly netknutý jako zatím.
1: Tak to kupují právě ty rodiče, že jo? Děti si kupují blbosti za kapesný, co dostali od babiček na prázdninových pobytech a rodiče pak vyvatujou těžký prachy za všechny možné školní pomůcky.
0: No za pár let tě to čeká, kamaráde.
1: Jo, tak my teďka právě budeme kupovat teprve ty holínky a podepisovat trička a tepláčky a tak, aby se to nevyměnilo s jiným Karlíkem nebo jo, Matýskem vlast... nebo tak.
0: Takhle, no já si vzpomínám, že když jsem jezdil na tábory, tak jsme měli taky většinu věcí podepsaných. A musím teda, že jsem u toho podpisu kvitovat tebe, že seš pečlivák a že si podepisuješ taky věci, protože Michal mě, drazí posluchači, na víkend půjčoval svoji zvukovou aparaturu. A my, když jsme to balili, tak se tam sešlo vícero kabelů elektrických. A já jsem říkal, přeci tě o něco neochudím nebo se nepřipravím, tak jsem sebral to nejlepší klubko kabelu, co tam bylo, a samozřejmě pak se ukázalo, že nebylo boje, protože za mnou přišel Fred s klubkem a tam bylo mik.
1: Ano, tak to je. Já si to podepisuju, protože právě na takovýchto akcích potom to přichází vniveč a ta zkušenost už právě naučila.
0: Já jsem dopad, respektive ty si dopad jako úplně dobře, ale byli tam mnozí, kteří...
1: No jestli se mohl mít lepší, klubka. Tak vlastně horší, že?
0: No mohl, ale taky si mohl být bez klubka.
1: To je pravda. Ano, ať už máte nebo nemáte klubko, doufáme, že budete dále poslouchat příští 4 hodiny. Jak vidíte, jsme přes únavu dobře naladěni a máte se na co těšit. Pondělní odpoledne na Express FM.

0: Vychutnejte si kouzlo babího léta na pivní stezce Lužických hor. Navštivte 9 pivovarů, projděte 9 krásných etap, překonejte 150 kilometrů a nazbírejte nekonečně zážitků. Tak neváhejte a objevujte malebné Lužické hory. Více se dozvíte na www.pivnistezka.cz.
1: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný, proto se v Pronatalu dívá.

0: příběhu, který vás dojme i pobaví.
1: Já tady žít nebudu.
0: O vztazích, které nejsou jednoduché.
2: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
0: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika čeka. V kinech od 20. srpna.
3: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
4: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí CZ?
5: Mami!
4: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
5: Vystřihovali jsme slana!
4: Vystřihovali?
5: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka!
6: Hlídání dětí CZ. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
7: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
8: Express FM.
9: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Old School. Old school.
1: Je tady Old School pro pondělí 24. srpna a tenhle Old School je 35 let starý.
2: A mě osobně udělal dnešní výběr ty Old Schoolovky velkou radost, protože já vím, že to bude znít strašně nostalgicky a štrapně, ale mě vrací do mládí a do klubových začátků v České republice, respektive v našem hlavním městě, kde ta věc, o který se budeme bavit, zněla. A přestože jsem já spíš kytarovkář, tak pokud někde zazněl tenhle track, tak já jsem mířil na parket.
1: Ano, postaral se o ní projekt ze Skotska. Říká si, že to je psychedelický, abych řekl, že prostě zkrátka je to taneční záležitost a říkali se The Shaman. Colin Angus, ten je zakládajícím členem, nebo byl, a vydržel tam taky po celou dobu trvání tohohle projektu a bral si k sobě různé lidi se zakladajícími bratry McKenzieovými, se poměrně brzy rozešel a dalším kruciálním členem byl rozhodně Richard West alias Mr. C, který se přidal zhruba 5 let potom, co se tato partala dohromady. No a s ním potom vlastně přišly ty asi, řekl bych, největší úspěchy.
2: No, navíc tenhle projekt Shaman vydával u prestižního labelu One Little Indian, takže byl s stylovými kolegy umělců jako Björk, Skunk NNC a další. V té době to byla opravdu prestiž. Tady dokonce čtu, že ten jejich žánr je nazývaný jako technopop, ale s tím si dovolím nesouhlasit.
1: Já nemám ty škatulky moc rád a já myslím, že prostě Shaman si buď musel milovat, anebo jenom mít rád.
2: A nebo na ně tancovat.
1: Já myslím, že si k tomu nepotřeboval ani žádné psychotropní látky. Že prostě tohleto je vyloženě věc, která tě k tomu tanci tak nějak donutí, tak si to pojďte vyzkoušet.
2: Ano.
1: Dáváme si single z roku 1991 Move Any Mountain.
2: Neboli Pro Jam.

0: Zapište si do paměti dvě data. 30. října 2026 vyjde nová deska Editors s názvem Surface Echo and Sound. No a to druhý datum, které byste si měli pamatovat, je 6. února 2027. To ten den totiž Editors tuto desku představí v Praze v pražském klubu Sasazu.
1: Já se těším na oboje a taky se těším, až se naplno rozjede fotbalová horečka, i když samozřejmě Česká liga už je v běhu, evropské poháry a tak dále. No a samozřejmě i Bundesliga už odstartovala a za jeden klub, a to VfB Stuttgart, hraje nově Grisha Prömel. Přišel tam v létě a stejně jako všichni ostatní hráči dostal od sponzora tamního klubu, místní automobilky Mercedes, nové auto.
0: To potěší.
1: Jo, ale on jezdí ve více než 20 let starém Fordu Fiesta nadále. A víš proč?
0: Nevím.
1: Protože ho dostal od prarodičů, jako to dárek.
0: To jsem tě jak nák tušil, ale co na to klub a smlouvy s hráčem uzavřené?
1: Já myslím, že on se u toho vyfotí, možná i v tom se někde projede, ale prostě na běžný ježdění má. Dál používá starou dobrou Fiestu, protože prostě babička s dědou mu to dali a on se nechystá to zatím vyměnit.
0: A to je mě to hodně sympatický je. Tohle.
1: A já jsem si jako, on tady vidím ho na fotkách, vypadá jako takový mladý kluk, tak jsem si říkal, no tak ještě jako je mladý, viď, jako má ty dobrý vztahy s babičkou a dědou. A víš, kolik mu je? On je fotbalově starý, je mu 31.
0: Fakt?
1: No, já jsem jako čekal, že to bude nějaký, víš, jako ušák. On na fotkách vypadá jako mladistvě. Takže čekal bych to třeba u nějakého jako 19-letého, víš, jako relativně jako nováčka v tom fotbalovém dění a ne u takhle jako už fotbalově starého týpka.
0: No zase já bych u toho fotbalového nováčka a mladěse čekal právě takovou tu nevybouřenost, tak jo, teď si koupím koráb, jako, jo, nebo teď vám ukážu. Jako.
1: Hele, nevím, jestli Grisha dřív hrál za kluby, kde ty auta nedostával a jezdil tou Fiestou pořád a že už si řekl, že v ní už vydrží, ale je teda vtipný, tady vidím na Threads jako fotku a stojí tam ta jeho Fiesta a vedle stojí podle mě nějaký jako McLaren nebo něco, a to je asi nějaký jeho spoluhráč.
0: To jsou kontrasty v garáži.
1: Jo, to zajímavý. Express.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Máte rádi doma teplo a chcete topit dřevem? Tou správnou volbou jsou české kotle Atmos na dřevo a pelety. Kotle páté třídy. Atmos EU.
3: Moda pomíjí, ale poctivé věci zůstávají. Šijeme pro lidi, co se nebojí ušpinit a potřebují se na své oblečení spolehnout. Přírodní materiály, prověřené střihy a styl, který nepodléhá trendům. Stavte se v našich prodejnách nebo na bushman.cz a vybavte se na svou další výpravu. Bushman. Expedice s tradicí.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
6: Vyhrajte s extra rentou Allwin zážitek. Cestu kolem světa za 200 000 korun. Stačí vsadit plný tiket extra renty na pondělí a jste navíc ve hře o třikrát cestu kolem světa za 200 000. Extra renta od Allwinu.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
9: Snídani?
8: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
9: Oběd?
8: Divadlo Hibernia uvádí
10: romantický muzikál
8: Saturnin.
10: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
8: Od září 2026
10: v divadle Hibernia.
11: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
12: Moon Club, nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club, dlouhá 26.
13: Music. First.
14: Express FM.

0: Express. Express. Express.
1: Hudební zprávy.
0: Music News.
2: Máme skvělou zprávu pro fanoušky Tame Impala. Kevin Parker a jeho kumpánie jsou momentálně na severoamerické části svého arénového turné Deadbeat a nyní oznámili nová vystoupení ve Velké Británii a Evropě na příští rok. Na léto je naplánována série hlavních vystoupení a festivalových vystoupení, přičemž na všech koncertech bude přeskakovat duo Wet Leg. A teď ta špatná. Česka se tato informace netýká. The Weeknd dokončil pětidenní vyprodanou sérii na stadionu Wembley a během svého působení ve Velké Británii vybral na charitu více než 350 tisíc dolarů. Mezi 7 koncerty přilákal více než 450 tisíc fanoušků, přičemž vstupenky se zakoupili lidé z téměř 150 zemí. Peníze podpoří Globální fond pro vzdělávání a také podporuje reakci Světového potravinového programu na globální krizi hladu. Obrovské světové turné Olivie Rodrigo začíná příští měsíc v Severní Americe. Společnost Ticketmaster oznámila, že získala zpět vstupenky na americkou a kanadskou část turné, zakoupené překupníky a nyní je zpřístupní fanouškům za nominální cenu. Fanoušci, kteří si dosud nezajistili vstupenky na turné, budou mít přednost a k dispozici budou také vstupenky Silverstar v hodnotě $25.
0: Express FM.

mám svůj věk, morek seču trávu, požu pole, klouby pržou, bolej daně, tlačím zedy, tlačím saně, brzo čtvrtý gumy, more, zima, liže, léto, moře, 33 močím v sedě, končí život na golfkotě, mám svůj

Čech, more, nevidím na TV, vidím na konec. Ležím na zemi, čumím na formule, pozbírám plešáky, už nejsem lovec. U cuka kanec, napíšu sonet, sedím tu plíny, už necítím bolest. Lezu na kopec, do nový role, brzo na vrcholu, teď budu otec, věk jenom číslo.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: České vrtulníky v Polsku se po měsíc dlouhé pauze vrací do vzduchu. Armáda uvedla, že vrtulníky splnily všechny předepsané podmínky a opět drží pohotovost. Vyšetřování tragické nehody pokračuje, stroje se však postupně vrací do služby. Stíhací letoun Gripen se dnes dosud neznámých příčin zřítil u maďarského Šolnoku, centrální části země. Pilot se katapultoval. Česká tenistka Sara Bejlek se po senzačním tažení na turnaji v Cincinnati prodrala do první třicítky. Také Linda Nosková se dostala na kariérní maximum, od dneška se vyhřívá na šesté příčce ženského světového žebříčku, hned za ní je Karolína Muchová. Deblu nadále kraluje Kateřina Siniaková. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne bude přibývat oblačnosti, zejména na Moravě a ve Slezsku i jeho západní části Čech se vyskytnou přehánky nebo déšť, teploty 20 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Na nehody pozor v ulici generála Šišky v Praze a v ulici na Míčánkách, také v hlavním městě. Kapitána Jaroše, to je ulice v Chomutově, která hlásí nehodu. Čtvrthodinové zdržení čekejte na silnici D1 u Brna. O bezmála půl hodiny se vám pak protáhne cesta z Ostravy také po D1. Právě teď vstupujeme do další hodiny Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal. Je 16 hodin a 1 minuta.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Úplně si umím představit, že ležím někde na pláži, poslouchám vlny, jak šumí, a přitom poslouchám i hudbu, která o těch vlnách nebo o jedné vlně zpívá a přednáší. Tohle byly Jungle and the Wave.
1: No, léto nám teďko dává vědět, že možná se překulí do babího, ale řekněme, že ještě ne. Řada z vás vyráží za sluníčkem a za mořem a nabízí se otázka, kam s mobilem, penězi a klíči, když jste sami na pláži a chcete si jít zaplavat. Jak bys to vyřešil?
0: No, hele, já to prostě nechal někde jako pod dekou nebo pod ručníkem a já nejsem takovej ten úplně, co by se hodně bál, jako jo. Jo, moje žena, když jsem se šel koupat já a měli jsme tam věci, tak nikdy neodešla z té deky, že jo, samozřejmě.
1: Ano.
0: Nebo to zakopala 6 metrů hluboko, jo, a zahrabala stopy a tak dále, jo. Ona je prostě trošku jako paranoidní v těch bezpečnostních otázkách, no.
1: Já ji rozumím, jako jo, já si pamatuju, že když jsme byli s manželkou v Argentíně, tak taky nám říkali, neblázněte tady s drahýma věcma, buďte opatrní, ale pokud nemám nikde možnost nějakýho depozitu, musím samozřejmě improvizovat. A mBank si udělala v srpnu průzkum a zjistilo se, že Češi mají řešení. Velmi jednoduchý.
0: Nenosí se tam věci.
1: Ručník.
0: Ano, ručník.
1: Téměř pětina lidí si cennosti prostě schová pod ručník.
0: Jo, tak to je strašně originální a nikoho by nenapadlo se pod něj podívat. Dobře děláte.
1: A mnohem víc jako nebojásnější jsou mladší generace, protože u mladší generací to dělá dokonce zhruba každý třetí. A další každý pátý nechá tašku s cennostmi normálně ležet na břehu bez problému, jo.
0: Víš, kam jsem to ještě taky občas dával? Do boty, protože jsem říkal, že do mých tenisek nikdo jen tak roku nestrčí.
1: A ještě jsi tam měl nechat tu ponožku stát.
0: Jo, to jsem tam nechal, no, přesně.
1: No, nejbezpečnějším řešením je samozřejmě hlídač, že jo? To, co jsi zmínil svoji manželku, no. 41% lidí svěří věci partnerovi nebo kamarádovi a 2/3 Čechů se podle průzkumu při koupání nějakým způsobem střídají na dece, jo? Ty se jdeš vykoupat, vykoupat, což jsem třeba praktikoval taky. Nicméně více než čtvrtina lidí má ale zkrátka, že takový strach, že se na něj nejde koupat vůbec.
0: Jo, tak to je super. A co taková třeba nějaká igelitová ledvinka?
1: Ale teď si to trošku malinko to nastřelil. Existují vodotěsná pouzdra, která si můžete vzít přímo do vody, jo? Jasně. To znamená, že tam si jako strčíš pár prachů, občanku si brát nemusíš, no a mobil, nevím. I na ten mobil existuje, já jsem si teďko kupoval na vodu, že?
0: No.
1: Za bezpečná je považuje více než polovina lidí, reálně ale používá pouze 8%. Takže zase ručník vítězí nad technologií. No a lidová tvořivost tím nekončí. Peníze nebo klíče se doporučuje schovat třeba do prázdného obalu od jídla, pytlíku od chipsů nebo krabičky, která na první pohled nevypadá zajímavě. Trošku ty tvý botičky.
0: No, to přece udělala Balenciaga, jak udělali takovou tu kabelku, co vypadala jako pytlík od chipsů, víš?
1: Ty
0: si můžeš koupit Balenciagu a schovat to do toho.
1: Zmiňuje se tady také schování telefonu, což samozřejmě už je trošku problematičtější, a to do prázdného obalu od opalovacího krému, pod písek nebo dokonce do staré knihy s vyříznutým prostorem uvnitř.
0: Já nevím, to se radši fakt taky nebudu koupat, teda kdybych byl takhle jako bojácný.
1: Prostě, česká plážová bezpečnost v kostce. Mobil za 20 000, platební karta, klíče od auta a přesto ručník. Jen tak jako nenápadně přehozený.
0: No tak uvidíme, až vyrazíte na pláže, tam se to pak ukáže.
2: Express Drive. Na Expressu.

0: Některé ztráty nejsou vidět, ale zanechají hluboké stopy. Jsou to chvíle, kdy potřebujete oporu. V Pronatalu vám pomůžeme najít odpovědi. S respektem, citlivostí a týmem odborníků po vašem boku na křehké cestě k rodičovství. Pronatal.cz.
1: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
2: Léto je tady a s ním i 500 korun od Partners banky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partners banka. Užij si léto naplno.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: No já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
6: Vytvořeno s použitím AI.
7: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
8: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itong. Itong. Domov na prvním místě.
9: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
10: To jméno si zapamatujte. Foton. Foton přiváží do České republiky moderní pick-upy, které zvládnou práci i volný čas. Objevte něco nového. Více na fotonauto.cz. Foton. Víc než jen pick-up za bezkonkurenční cenu.
11: Tak jak asi proběhlo hlídání od hlídání dětí.cz?
12: Mami!
11: Tak co jste dneska s tetou vyváděli?
12: Vystřihovali jsme slana.
11: Vystřihovali.
12: Pak jsme šli s Bobinou ven a skákali jsme přes panáka.
13: Hlídání dětí.cz. Starost o to nejcennější a čas pro vás.
14: Sleva, sleva, sleva! Všude sleva!
15: Vyslev se na to, Franto!
16: Slevy jsou u nás sprosté slovo. Oblečení za fér ceny celý rok. Bez potisku CZ.
17: Moon Club. Nejstylovější klub a lounge v Praze. Zažijte dechberoucí akrobatické show a tančete pod hvězdami ve stavu bez tíže. Moon Club. Dlouhá 26.
18: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice. Do autosalonu Audi Auto Aero v Kunratice.
19: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
18: Těšíme se na vás.
20: Hudba na prvním místě.
21: Express FM.

0: Nothing But Thieves nám ze skladbou Baby Cool s podtitulem Evelyn navodili skvělou kytarovou atmosféru.
1: No a bude se to hodit, protože se podíváme na jednu domácí interpretku, která nedávno odhalila svoji výrazně rockovější strunu. A teď konečně víme, že taky vydá nové album. A tou interpretkou je Lenny. Její čtvrtá řadovka Good Omens vyjde už 25. září, což je teda shodou okolností den jejich 33. narozenin.
0: No ideální dárek.
1: No ideální, ano. 9 položek tam najdeme, takže bude to takový fakt, spíš jo, jako větší EPčko, ale to už dneska je vlastně jako běžný. Hmm. My známe 3 z nich, a to dříve vydané singly Toldia, Second Guessing, který hrajeme, a taky Casanova, který jsme tady představovali relativně nedávno v pátek, když to vyšlo, a od té doby to máme i v našem archivu. No a naopak některé další singly, které postupně zveřejňovala v předchozích 2 letech, kdy se odpoutala od velkého labelu a založila si svůj, tak ty tam naopak nebudou. Možná potom bude nějaká exkluzivní edice, nějaká bonusová, že jo, to se tak občas děje, tak třeba je tam potom zařadí. No a víme taky, že tam budou hosté na tom albu. A předpokládám, to nebude třeba Marpo, i když ten tam asi bude bubnovat hodně, ale oficiálně se mluví jenom o 2, a to Anabel a kapele The Atavists.
0: No já myslím, že tyto 2 zmínění, to krásně okoření. Ty jsi říkal, že ona vydala už 3 kousky z tohohle nového alba. Prostřední a poslední my hrajeme. Ten prostřední byl pro mě milým překvapením. Jako docela na to, že to byl popík, tak se mi to líbilo, ale ten Casanova, to opravdu hodnotím, protože Lenny, ta její rocková, nebo řekněme kytarovější pola, opravdu sluší.
1: No, já myslím, že to bude fajn, a pokud byste chtěli ty nové songy slyšet i naživo, tak si zapište Za uši a do notýsků 4. listopadu a pražskou Roxy, kde právě proběhne takový jako křest nebo speciální koncert.
0: Ano, nicméně Lenny v těchto dnech také docela pilně koncertuje, v podstatě k vidění každý víkend, ale to si najdete na jejich stránkách.
1: No a my si samozřejmě pustíme už zmiňovaný single Casanova.
2: Ahoj, já jsem Lenny a zdravím všechny posluchače Express FM.

0: poslední dívka na party nemusí být špatné, pokud je to party třeba po nějaké soutěži o nejkrásnějšího muže a zůstanou už tam jenom ty soutěžící. Ale pokud samozřejmě je to třeba party hráčů dračího doupěte, může to být trošku horší.
1: Já znám spíš ty poslední kluky na party. Ty to mají v podstatě horší.
0: Takhle, často jsem byl jedním z nich, takže ano, taky znám.
1: Jo, jo.
0: Taky znám poslední kluky na party. Každopádně tohle byly kanadské The Beaches a jejich The Last Girl at the Party.
1: My se podíváme do světa vědy, i když dnes trošku na ruby. Vědci občas zkoumají věci, že si člověk říká, jako na tohle to opravdu dostali grant.
0: Ano, to se člověk diví často.
1: Já jsem se podíval na nějaký bizarní studie, které ale skutečně vznikly jako seriózní vědecké práce a některý z nich jsou opravdu výživný, jo. Třeba američtí sociologové v roce 1992 zkoumali, jestli existuje souvislost mezi country hudbou a počtem sebevražd.
0: A k čemu došli?
1: Analyzovali 49 velkých amerických měst a podle jejich výsledků platilo, že čím více country hrála místní rádia, tím vyšší byl počet sebevražd.
0: No, tak pozor na to. Teďka country je docela in, tak pozor na to.
1: Ještě podivnější experiment, ale provedli vědci ve Švédsku. Zajímalo je, jestli slepice poznají atraktivního člověka.
0: A?
1: Zvířata naučili reagovat na fotografie lidských obličejů a pak jim ukazovali tváře, které předtím hodnotili studenti. Hmm. No a světe div se, slepice dávali přednost podobným obličejům jako lidé.
0: To je zajímavý.
1: No. Praktičtější byla studie londýnských taxikářů. Magnetická rezonance ukázala, že lidé, kteří se roky učili orientovat v komplikované síti londýnských ulic, měli některé části hypokampu spojeného s prostorovou orientací výrazně rozvinuté.
0: No, tak to asi ukončili navigace, že?
1: Přesně tak. A vědci se dokonce pokusili najít nejlepší vtip na světě.
0: Ano.
1: No, psycholog Richard Weissman nechal internetové uživatele hodnotit zhruba 40 000 vtipů a nazbíral kolem 2 milionů hodnocení. Vítězný vtip byl o 2 lovcích, jeden zkolabuje, druhý zavolá záchranku a dostane pokyn, aby se nejdřív ujistil, že je kamarád opravdu mrtvý. Ozve se výstřel a lovec se pak zeptá, co má dělat dál.
0: A to není špatný vtip, ale jestli nejlepší na světě, to bych úplně...
1: No a úplná klasika na závěr, opravdu velikost chodidla něco vypovídá o velikosti mužského přirození.
0: Aha.
1: Samozřejmě, víš, to jsou takový ty urban stories.
0: Jo.
1: Britský tým změřil 104 mužů a žádnou takovou souvislost nedašel.
0: To se nedivím, já mám 640. A...
1: Jo, takže až vám někdo bude tvrdit, že videa je nudná, tak mu připomeňte slepici hodnotící lidskou krásu, taxikáře s vytrénovaným mozkem a vědce měřícím pánům boty. Nebo nohy.
0: A taky.
1: No.
0: Moudí.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Sezóna výletu je v plném proudu a na Express FM pro vás máme tipy na výlety po celém Česku.
1: Nebudu doma na Expressu.
0: Řekněte si nebudu doma, nechte se inspirovat a vyrazte za odpočinkem i poznáním. Všechny tipy z rubriky hashtag nebudu doma najdete i na webu expressfm.cz.
2: Express. Express FM. Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než tisíce pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM.
4: Já tak nesnáším vytírání. Proto mám podlahovou myčku X-Clean od Roventy. Jedním tahem vysaje i vytře. A když skončím, sama se vyčistí a vysuší horkým vzduchem.
5: Začalo samočištění a vysoušení.
4: Takže žádná belíková nostalgie, jen čistá podlaha. Roventa. Chytrý úklid bez starostí.
6: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
7: Počkej, ty mě zveš do galerie?
8: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
7: A co tam budeme dělat celý den?
8: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
7: A pak?
8: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
7: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Už jste někdy viděli žraloka táhnout delfína, že ne? Tak teď máte šanci. BYD Roadshow vyráží na letní cestu napříč republikou. V hlavní roli BYD Shark, který brázdí česká města s novým modelem BYD Dolphin G v závěsu. Objevte moderní technologie, jako jsou head-up display, panoramatická střecha nebo funkce V2L. Zaregistrujte se na testovací jízdu a můžete vyhrát BYD Dolphin G na půl roku. Více na byd.com. Fakt, jste ještě neviděli žraloka táhnout delfína?
11: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
12: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
13: Myslíte, že hvězdy ukazují, co nás čeká? Co vy plánujete do budoucna?
14: Snídani?
13: Myslela jsem v delším časovém horizontu.
14: Oběd?
13: Divadlo Hibernia uvádí
15: romantický muzikál
13: Saturnin.
15: Kultovní humoristický román Zdeňka Jirotky ožívá v novém kabátě.
13: Od září 2026
15: v divadle Hibernia.
16: Drby z ohrad a výběhů zooparku Zelčín. Hlásíme se od slepičí party.
17: Ve dne plno lidí a večer. Někteří tu zůstanou spát. Stany, karavany, ticho v kempu. Ráno se probudí, aby jsme první, kdo je pozdraví. My jim to ráno odkdákáme. Kemp v zooparku má svoje kouzlo a my jsme u toho.
16: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
18: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
2: Express FM.
1: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

0: Hashtag nebudu doma.
1: Venku čeká celý svět, přeci nebudu doma, říkáte si možná. My pro vás máme pár tipů na výlet, tentokrát do naší metropole. Máte-li rádi přírodu, vaše kroky by měly vést do Prokopského údolí, kde kousek od metra najdete skály, lesní cesty, potok i jezírko, Kostivařské přehradě a do přilehlého lesoparku, do Modřanské rokle nebo do obory Hvězda s krásným historickým letohrádkem. Milovníky památek nadchne Břevnovský klášter, jeden z nejstarších u nás, barokní zámek v Troji s botanickou a zoologickou zahradou nebo vodáckým kanálem poblíž, Novoměstská radnice na Karlově náměstí s výstavami a výhledem z věže, Karlínská invalidovna nebo blízký kostel svatých Cyrila a Metoděje a taky krásný gotický areál Anežského kláštera na Starém městě. Až budete unavení, energii můžete načerpat u západní hranice Prahy a Středočeského kraje. Pivovarský dvůr v Chýni spojuje poctivou českou kuchyni s historií bývalého klášterního hospodářství a nabízí ideální zastávku na rodinný oběd, cyklovýlet i víkendové posezení s přáteli. Na jídelním lístku nechybí klasiky jako pečené koleno, smažená játra, žebírka, stejky nebo poctivý tatarák. Během roku navíc restaurace pořádá tematické gastronomické akce. Od staročeských hodů až po kachní nebo husí hostiny, které často doprovází živá hudba. Pivovarský dvůr myslí i na rodiny s dětmi, nechybí dětský koutek ani letní zahrádka a je také oblíbeným místem pro pořádání svateb, rodinných oslav nebo firemních večírků. Stylové ubytování najdete v ikonickém Tančícím domě. Hotel v téhle architektonické perle nabízí kromě pohodlí i nádherné výhledy a výbornou polohu jen pár kroků od slavných pražských památek. Přes den můžete navštívit Karlův most, Pražský hrad, Národní divadlo nebo si užít plavbu po Vltavě a večer vás čeká nezapomenutelný pohled na rozsvícenou Prahu z panoramatické restaurace Ginger a Fred přímo v Tančícím domě. I Praha má zkrátka co nabídnout, tak si řekněte nebudu doma a vyražte do naší metropole. Prázdniny se pomalu loučí a s nimi i náš cyklus s hashtagem Nebudu doma. Všechny tipy najdete na webu express.fm.cz/nebudu-doma.
0: Nebudu doma na Expressu.
1: Zaujala vás Praha? Pak si užijete pobyt v Top hotelu Praha s rozsáhlým wellness a polohou blízko slavných památek. Nebo v Chateau St. Havel, který spojuje zámecké ubytování s klidným prostředím a relaxem v privátní vířivce. Více pobytů v okolí najdete na travelking.cz.
2: Nezůstávat doma a začít objevovat Česko. Léto plné dobrodružství. To je Travel King. Váš parťák pro kratší i delší dovolenou. Travel King. Sponzor pořadu. Hledáte inspiraci na léto? Objevte skrytá zákoutí Česka, Azurové moře nebo horský klid. Na Travel Kingu můžete vybírat z více než 1000 pobytů. Nechte starosti doma a užijte si léto na cestách. Travel King, váš parťák pro dovolenou plnou zážitků.
3: Express FM. Novinka. Express FM.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Přípravy vodního díla Nové Heřminovy na Bruntálsku finišují. Na konci tohoto roku by mělo povodí Odry získat stavební povolení. Stavět se má začít na konci příštího roku a v roce 2033 se počítá s uvedením přehrady za více než 4 miliardy do provozu. V Berlíně stojíme před katastrofou, varuje nezisková organizace Die Arche. Neroste náboženská radikalizace, a to přímo v rodinách, které tiše podporují teroristickou organizaci Islámský stát. Prezident Evropské fotbalové unie Alexandre Čeferin nebude příští rok ve volbách usilovat o pozici šéfa FIFA. Zároveň věří, že současný předseda FIFA Gianni Infantino bude mít jiného silného protikandidáta. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne bude přibývat oblačnosti, zejména na Moravě a ve Slezsku i jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty 20 až 26 stupňů, na horách kolem 17. Na nehody pozor na dálnici D10 na 41. kilometru ve směru do Prahy, taky na silnici 1/15 v katastru obce Terezín na Litoměřicku. To je dopravní nehoda se zraněním. Nehodu hlásí taky silnice číslo 20 u obce Prádlo v okrese Plzeň-Jih a v Praze ulice Černokostelecká, tam je neprůjezdný levý jízdní pruh před Limuskou směr centrum. A Bělohorská, tam se střetl osobák s dodávkou před Falckou ulicí směrem z centra. Tak dávejte pozor, jděte opatrně a i nadále poslouchejte naše rádio Express FM, kde do své poloviny, druhé poloviny, vstupuje naše show Express Drive. Zdraví vás Petr a Michal.
0: Rádio Express FM.
2: Express FM.

0: Adams, její naléhavý song Look at my life.
1: No já mám tady jednoho hudebníka, který má nově hada. Ale jako ne, že by měl doma v terárku, jo. Ale byl po něm pojmenován nový druh hada, který byl objeven v Nové Guineji. No a když ti napovím, že tenhle ten týpek měl v roce 1994, respektive v tom roce založil kapelu Snake Pit, asi budeš vědět, o koho jde.
2: To jsi mi dal krásnou nápovědu. Mohl si mě víc tom jako vyráchat, já bych řekl určitě Axel, že jo, ale... Takhle je to jasný, že je to kudrnáč z cylindru a s brejlema.
1: Ano, Slash Snake Pit se jmenovala ta kapela celým názvem, abych ti nenapověděl až tak moc. No a teď je tedy v Nové Guineji byl objeven nový druh a nese vědecký název Lielapsis Slashy.
2: Jo, jako Slashy, jako slazhy?
1: Slazhy, ano. Takže dokonce ho označují jako Slashův pozemní had.
2: To je hezký. A no. Je tam, jak je to velký, jedovatý nebo škrtící?
1: Je to škrtič, není jedovatý, takže se ho nemusíte bát. Nepředstavuje pro vás nějakou velkou hrozbu. No a kytarový bůh k tomu sdělil. Jako dlouholetý herpesfil jsem nesmírně poctěn, že po mně byla pojmenovaná nová odrůda nebo nový druh hada z Nové Guineji. Je to vzrušující, nikdy jsem se to nedokázal představit, že takový okamžik nastane.
2: To je dobrý, viď? Takže každý, když uvidí tohle hada, tak si začne zpívat Don't Cry.
1: No, je to dost možný. A proč vlastně dostal toto jméno? No. Protože jedna z vědkyň, které se objevily, vyzkoumaly a identifikovaly tento nový druh, bioložka Sara Ruane z Field Museum, je od jednoho roku velkou faninkou Guns N' Roses a už v páté třídě se chtěla stát herpetologem, tedy vědcem, který studuje plazy. Tak se to tak nějak sešlo, no?
2: To je hezký,
1: hezký veď. No, tak já doufám, že si přitom, když zkoumali toho hada, pouštěli třeba tady ten geniální kytarový riff.

Repasovaná technika nemusí být risk. Na Swappee najdete kvalitní repasované iPhony, iPady i AirPody. Každé zařízení před prodejem projde důkladnou kontrolou a testováním, takže vždy víte, co kupujete. Získáte 12-měsíční záruku,

0: Ušmen expedici v aplikaci Mapy.com a objevuj novou krajinu i jedinečné zážitky. Sbírej místa po celé republice a hraj o skvělé ceny. S Bushman expedicí tě čekají nová dobrodružství. Objev česká nej v aplikaci Mapy.com.
1: Prázdniny končí škola, volá zlídlu výbava z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
2: Pak hrnky,
1: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
2: Škola volá!
3: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
4: 25 000 spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez na lázně-podebrady.cz.
5: Kup si auto v Direct Auto. Užij si léto s novým autem se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Prázdninové cenové šílenství v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
6: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Česká kráska Jazzy, společně s ní kolega Kilimanjaro a No Bad Vibes. To se snažíme vlastně my, žádné špatné vibrace.
1: Jo, a jenom pozitivní věci. A pozitivní rady. Možná ale už jste někdy slyšeli radu, co dělat, když vás někdo donutí vybrat peníze z bankomatu.
0: A to jsem ještě neslyšel.
1: Údajně stačí zadat svůj PIN pospátku a bankomat sice peníze vydá, ale zároveň tajně přivolá policii.
0: To je nějaká blbost, ne?
1: Takže například, pokud máte PIN 1968 a zadáte 8691 a někde v tu chvíli začne houkat policejní vysílačka. Ne, samozřejmě to nefunguje. Obrácený PIN žádnou policii nepřivolá. Zajímavý ale je, že tahle ta internetová legenda nevznikla úplně z ničeho. Aha. Takový systém byl totiž skutečně vymyšlen a dokonce patentován. S nápadem přišel americký podnikatel a právník Joseph Zinger a už v 80. letech se v USA diskutovalo o možnosti nouzového kódu pro bankomaty. On navrhl systém nazvaný Safety PIN. V roce 1998 na něj získal patent a princip byl přesně takový, jak dnes tvrdí řetězové zprávy. Člověk pod nátlakem zadá PIN obráceně, bankomat normálně vydá peníze, aby útočník nic nepoznal, ale zároveň odešle tichý signál policii. On tomu svýmu nápadu ten Zinger věřil natolik, že do jeho vývoje a propagace investoval přes $100,000. Bankám se ale myšlenka údajně docela líbila, jenže zároveň žádná z nich nechtěla být první, která systém zavede, zaplatí jeho instalaci a vlastně ponese rizika s ním spojená. A těch problémů bylo víc. To třeba, když má člověk PIN 1221. Ten je stejný ze předu i ze zadu. Aha. A u některých čísel zase lidé mohli pořadí splést omylem a policie by vyjížděla k falešným poplachům. Jeden z amerických bankéřů tehdy navíc položil zásadní otázku. Dokázali byste si vůbec vzpomenout na svůj PIN pospátku ve chvíli, kdy vám někdo drží bouchačku u palice?
0: No jasně.
1: Jo? Systém se nakonec nikde na světě do praxe nedostal. Ještě v roce 2009 se jeho možnostmi zabývala americká federální obchodní komise, ale tím to v podstatě skončilo. Za to od roku 2006 se informace o tajném obráceném PINu začala masově šířit řetězovými e-maily a později i přes Facebook. Takže poučení z toho je, zadáte-li PIN pospátku, policie nepřijede. Ale člověk, který tenhle trik kdysi vymyslel, skutečně existoval. A vlastně ani moc nechybělo, aby dnešní internetový mýtus byl pravdou.
0: No ale víš co, mě by se třeba líbilo, kdyby někdo vymyslel, že třeba by si, normálně čtyřmístní PIN, a že třeba bys máš 5 osmiček, a ono by to jako fakt fungovalo, jo? Že bys vlastně nemohl mít, jako, že by se splet. Že by prostě všichni věděli, když seš nebezpečí, zmáčkni třeba 5 osmiček nebo 6 jedniček, to je jedno. Jako. Něco, co by fungovalo. Jako.
1: No nápad je to super, no. Ale oni by to věděli určitě i ty fréři s těma bouchačkama, že jo?
0: To jo, co to tam mačkáš? Co,
1: čekej, proč
0: tam
1: 5 osmiček.
0: Já mám 4 osmičky, jsem se asi umáčknul.
2: Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

0: Tohle byli tři chlapci v jednom tracku, Calvin Harris, Frank Ocean a Migos, doznívá track s názvem Slide.
1: No a my jsme tady minulý týden, nepletuli se, probírali země, které jsou v něčem jako unikátní, kde jí se nejpestřejší jídlo, kde se sní nejvíc masa a tak. No a já tady mám další takový jako žebříček. Věděl by si, nebo dokázal by si odhadnout, která země je nejhorší, co se týče konzumace ryb?
0: Že jich jedí nejméně?
1: Nejméně, ano, na světě.
0: Tak já si tipnu třeba Mongolsko.
1: Výborně. Ano, my jsme se tady bavili o tom, že oni snědí nejvíc masa, ale ano, ryby mezi ně nepatří. Je to pouhé 1 kilo ročně, což je mimochodem to, co se na Islandu sní za 4 dny.
0: Tak ta demografie v tomhle případě jasná, že jo?
1: Jasně, no, tak oni samozřejmě radši jedí jaky a takový věci, které mají po ruce, že jo? Kde se sní nejméně masa, to už jsme si říkali, to je Indie, ale je to zajímavé, představ si, že oni vlastně jedí hlavně jenom kuřecí, když už teda jedí maso. Takže oni vlastně to málo, 4 kila ročně, ještě jsou ještě jenom kuřecí.
0: Nuda, no.
1: No, ale asi tě nepřekvapí, která země je nejlepší v těstovinách.
0: Tak tam se to nabízí, že to bude Itálie, že jo?
1: A to se nabízí správně, ano.
0: Jo, nebyl to chyták, jo?
1: Ne, normálně snědí 3x tolik na osobu, než ve Spojených státech.
0: Fakt?
1: Jo. To je hustý, co?
0: No a že je Italu ve Spojených státech habakukli.
1: No. Nejvíc kuřecího nesní v Indii, tam sní celkově hrozně málo, ale nejvíc kuřecího se sní v jedné zemi, do které já bych to třeba vůbec neřekl. Co bys tak jako odhad?
0: Amerika.
1: Izrael. 65 kilo na osobu drůbežího teda celkově. A která země sní nejvíc hovězího? To asi nevím, jestli tě mám vůbec urážet touhletou otázkou.
0: A tak víš co, to můžou být jako to, ale tuším, že jsme v Jižní Americe.
1: Máš na ní vazby, že jo, na tuhle zemi.
0: A nejde tam, je to Argentina teda,
1: je
0: jo?
1: To Argentina,
0: ano. V Brazílii taky jedí hodně hovězí.
1: No, to je pravda, navíc v Argentině ho jako chovají, že jo, nebo chovají ty krávy. 40 kilo na osobu za rok, to je.
0: No taky, hele. Ale to je hovězí.
1: No Ježíš Maria, to já bych si. No, a už jako tě nebudu dlouho trápit.
0: To netra, protože mi to začíná štosovat.
1: Protože už se zeptám jenom na dvě věci. No. Která země, a napovím, že v Evropě, je největším konzumentem a spotřebitelem olivového oleje?
0: Řecko.
1: Výborně. No a i my máme v tom žebříčku jedno zastoupení.
0: Nejvíc tuku?
1: Nejvíc čeho? Na světě.
0: Pivka.
1: Piva, ano. Takže i Češi fak mají v tomhle krásném úžasném žebříčku taky zastoupení.
0: To aspoň něčem první, vy?
1: Pyšní, ano, jsme tady, jsme alkoholici, je to krásné.
2: Drive. Odpolední drive.

0: Začněte si s létem. Plavky z Astratexu se stanou vaší novou láskou. Neuvěřitelný výběr velikostí a střihů padne všem tvarům. A těch barev i vzorů. Na Astratexu si zkrátka vybere každá z nás. Protože léto sluší každým křivkám. Svoje letní sebevědomí najdete na e-shopu astratex.cz.
1: Léto je tady. A s ním i 500 korun od Partnersbanky. Co máš letos v plánu? Výlety? Koupačky u moře? Nebo zmrzlinu na promenádě? Stačí založit účet, zadat kód LETO 500 a získáš 500 korun i účet s nejlepším kurzem na kartě. Partnersbanka. Užij si léto naplno.
2: CZ doména se slevou 64% nebo úplně zdarma k webhostingu. Všichni si ujíždějí na letních slevách u Webglobe, tak si ulevte svou doménu, než ji zabere někdo jiný. Spěchejte na webglobe.cz.
3: Nový český film Čika Čika. Pavla Tomicová a Jan Cina v příběhu, který vás dojme i pobaví.
4: No já tady žít nebudu.
3: O vztazích, které nejsou jednoduché.
5: Není nic, co bychom pro děti nakonec nezvládli.
3: A o tom, že někdy stačí udělat první krok. Čika Čika. V kinech od 20. srpna.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
7: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Osvěžující záchrana přijíždí. Neběhejte po obchodech. Pití na víkend i na party vyřešíme, než řeknete letní drink. Nakupujte na alkohol.cz a užijte si vaše oblíbené alko i nealko bez stresu a práce. Party zásoby pořídíte na pár kliků na alkohol.cz.
9: Na zdraví, ale vždy s rozumem. Alkohol pouze pro dospělé.
10: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
11: Moon Club, ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club, Dlouhá 26.
12: Dobrý den, jmenuji se Petr Zikmund a rád bych vás pozval do největšího světa Audi v České republice, do autosalonu Audi Autoero v Kunratice.
13: Čekají na vás vozy z programu Audi Approved Plus s jasnou servisní minulostí. Vybírat můžete z modelů Audi A6, Q5 nebo Q7 za neodolatelné ceny. Na nový vůz Audi nemusíte čekat. Více na autojarov.cz.
12: Těšíme se na vás.
14: Hudba na prvním místě.

0: Tohle jsou Cage the Elephant a jejich comebackový single Beaches in Tennessee.
1: No a pokud nás posloucháte, tak víte, že na Express FM jsme vám ho jako první představili my s Michalem, jeden pátek. A já jsem se tu rozpovídal o tom, že tuhle kapelu sleduju od jejich začátku, měl jsem to štěstí vidět, právě když vydávali své debutové album. No a oni se na chvilku odmlčeli, teď se vrací s touto poměrně lehkou a energickou skladbou, která má ovšem mnohem osobnější pozadí, než se může zdát. My už jsme o tom kdysi mluvili, protože v podstatě jde o fiktivní zpracování vážné psychické krize, kterou před několika lety prodělal jejich zpěvák Matt Schultz. Asi si možná pamatujete, že v roce 2023 byl zadržen v hotelu kvůli držení střelných zbraní. On totiž pochází z Kentucky, kde to platí, ovšem v tomto městě ne, a soud později dospěl k závěru, že jeho jednání souviselo s psychotickými bludy, které se u něj objevily jako vedlejší účinek předepsaných léků. No a podle všeho nejenom pro Schulze, ale i pro celou kapelu představuje tato skladba takovou novou epizodu. Říká se, že právě Mattovi přineslo to období paradoxně větší vděčnost za život a nový pohled na věc, a tak samotná kapela chtěla tuhletu temnou událost převést do písně, no a evidentně se jim to povedlo. No a Beaches in Tennessee vznikla ve spolupráci s producenty Justinem Risenem a Jeremiahem Risenem, známými také jako Set Pony, a pro Cage the Elephant jde zároveň o první nahrávku vydanou u jejich nového labelu. Ale co je na tom ještě zajímavější, že údajně velkým impulzem pro kapelu byla také nedávná spolupráce s Oasis, protože Cage the Elephant jim přeskakovali během severoamerické a mexické části comebackového turné Live 25. Matt Schultz k tomu říká, že právě koncertování s Oasis v nich znovu probudilo chuť snít ve velkém a posouvat kapelu dál. Nicméně, kdy se dočkáme regulární desky, zatím není jasné a musíme se vystačit s tímto singlem Beaches in Tennessee.
2: Oni to jenom naznačili, že to je jako vlastně předzvěst nové desky, ale asi zatím nemají žádný termín, ani název alba, ani nic jiného. Takže fanoušci mohou jenom doufat.
1: Pomalinku spřádají plány a materiál.
3: Express Drive. Na Expressu.

0: Rychlý přehled zpráv.
1: Kraje chtějí řešit financování oprav silnic. Ministry pět hejtmanů v dopise apeluje na předsedu Asociace krajů Radima Holiše z ANO, aby zástupce vlády pozval na zářijové jednání. Úřady v americkém státě Nevada vyzvaly 90 000 obyvatel k evakuaci kvůli rychle se šířícím lesním požárům. Ty vypukly v sobotu. V neděli se plameny začaly nebezpečně přibližovat k městu Reno s více než 280 000 obyvateli. 9 českých tenistů zasáhne do kvalifikace posledního Grand Slamu sezony US Open. Nejtěžší los do prvního kola schytala trápící se Linda Fruvertová, která musí nastoupit proti nasazené jedničce Polině Kudermetové z Uzbekistánu. Boje o hlavní soutěž vypuknou v New Yorku už dnes večer. Zítra bude polojasno až oblačno, během dne bude přibývat oblačnosti zejména na Moravě a ve Slezsku, ale i jihozápadě Čech se místy vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty od 20 do 26 stupňů, na horách bude kolem 17. Nehoda vás zdrží v ulici Hilmarově v Praze 5. Kolony se teď tvoří také u Mladé Boleslavy na D10 kvůli nehodě na 41. kilometru směr Praha. Krátce se zdržíte i na příjezdu do Brna po dálnici D2 a taky kolem Brna na D1, ale tam už je to jenom v otázkách a v intencích minut. Do poslední hodiny naštěstí vstupuje pondělní Express Drive. Stále vás zdraví Petr a Michal a jdeme na to.
0: Radio Express FM.
2: Express FM.

0: Dvojka Peggy Goo a Aerostar, poslouchali jste single Woman.
1: No, my máme za sebou letos mistrovství světa ve fotbale, rozjíždí se nám sezóny, ať už fotbalové, nebo třeba blíží se i hokejová liga, že jo,
0: olympiádu máme za sebou.
1: Olympiáda vlastně letos byla, abych nezapomněl, ano. No a taky tady mám zajímavé sporty, které asi na olympiádě nebudou a pravděpodobně neuvidíme ani v žádném sportovním přenosu na jakékoliv televizi.
0: A jsou to nějaké úplně jakoby, jak bych to řekl, menšinové sporty?
1: Jsou to nebo menšinové a řekl bych dokonce obskurní sporty.
0: Aha.
1: Tak třeba finská tradiční, jako finské tradiční přenášení manželek. Jo. 253 metrů běžíš, je to něco jako Spartan Race, ale ještě na zádech máš manželku.
0: To je spíš trest než sport, ne?
1: Většina mužů tu manželku nosí tak, že jí má jako, že má nohy kolem jako hlavy, ale má jí jako dolů, víš, jako že jí nese jako petel brambor prostě.
0: Že,
1: má,
0: že je prostě hlavou dolů, že se toto...
1: Ano, a je tam prostě vodní nádrž, je tam jako... Jo, pozor, pardon, to se omlouvám, on totiž to je dokonce, je to předepsané, že takhle máš tu manželku nést.
0: Jo, takže hlavou máš tam dolů, povinný jakoby závěs.
1: No, ano. A co je dobrý, když tu manželku nemáš úplně lehkou, protože dostaneš totiž jako odměnu, když vyhraješ, tolik piva, kolik tvoje žena váží.
0: Takže když si neseš 200 kilovou kočičku, tak
1: no potom... zase pravděpodobně nevyhraješ teda jako. To si zase pojďme říct, že?
0: Třeba, no,
1: tak... jako, nechci tě podceňovat, ale jako 200 kilo, 253 metrů, jako... Já myslím, že je lepší být minimalista v tomto.
0: No jo, no.
1: Jako musí... méně piva, méně někdy znamená více.
0: A myslíš, případě, že tam je povinnost jako opravdu níst vlastní manželku? No to můžu i cizí.
1: Jako jmenuje se to wife carrying competition, tak jo, předpokládám, no, že asi jako jo, no. A já nevím, jestli musí být tvoje manželka, třeba stačí, když je tvoje družka, má ten stejnou
0: jo,
1: adresu.
0: Jo,
1: jako...
0: prostě tvoje holka no, zavěšená
1: no
0: na tobě.
1: Ano. No, další, co tady je zajímavého, tak to je koulení sýra. To je v Anglii.
0: Ano.
1: To asi známe všichni. Některé sýry jezdí až 100 kilometrovou rychlostí.
0: A ty držkopády.
1: Jo, to je taky zajímavý, no. Potom je tady wrestling naolejovaných mužů, to je v Turecku.
0: Fakt, jo.
1: No. Jsou normálně namazaný olivovým olejem.
0: Takže si kloužou.
1: A mají kožené kalhoty, teda mimochodem ještě před
0: tom. Jo, takhle to vytuněný.
1: Přijde takový trošku jako nechutný, no.
0: No to je, tam je u toho potom stánek modrý ústřice, ne?
1: Je to dost pravděpodobný, no. Pak je tady toe wrestling, což je tedy, že se pereš, ale jenom palci u nohou. Dokonce jenom jedním.
0: To je bitka.
1: To je Anglie zase, jo.
0: No.
1: Začalo to před 50 lety v jednom pubu a pozor, a nesmíš mít žádný stimulanty, kromě alkoholu.
0: No, tak to je dobrý.
1: No. A ukončíš to, výkřikem too much, jako, ale to je much, jako. Too much, pardon. Ano. No a poslední, co tady mám, a to je z Walesu, jako britské ostrovy jsou vůbec, jako myslím, kolébkou těchto obskurních sportů, tak to je 22-mílový maraton, kde člověk soupeří s koněm.
0: Prosím.
1: No.
0: Jako v běhu.
1: Ano, v běhu. A 25 let trvá nadvláda koní.
0: Hele, k tomu ti řeknu asi tohle. Ne, že bych to těm sportům nepsal, ale myslím si, že to budou místo olympiádu těžký.
1: Jo, tak já nevím, já ono to je taky záleží hodně na rozšíření, tak já myslím, že pokud prostě tou wrestling se jako rozšíří mimo britské ostrovy, takže šance je.
0: Jo, to spíš vidím na to kutálení sejdu.
2: Odpolední drive.

0: 30 let. 30 let stojíme po boku párů, pro které cesta k vysněné rodině nejde tak, jak by chtěli. Každý příběh je jiný. Proto se v Pronatalu díváme na každý detail, ze kterého pak poskládáme jeden celek. Dnes za nás mluví více jak 50 tisíc narozených miminek. www.pronatal.cz.
1: Vlastní webové stránky i s doménou jen za 29 korun? To se jen tak nevidí. AI web editor od WebGlobe je pouze nyní zlevněný o neuvěřitelných 80%. Užívejte si letní dovolenou, AI vám zatím připraví web. Spěchejte na webglobe.cz.
2: Vyrazte se slevomatem do Rakouska. Teď navíc s extra slevou. Vyměňte povinnosti za alpské výhledy, křišťálově čistá jezera a wellness. Zkrátka pár dní, kdy hlava konečně vypne. Rezervujte si svůj pobyt se slevomatem výhodně ještě dnes. Slevomat. To musíte zažít.
3: Zažijte královské slavnosti v Hradci Králové. Od 28. srpna do 5. září nabídnou 9 dní hudby, historie a zábavy. Příjezd královny Elišky, rytířské turnaje, ohňová show, koncerty hvězd, téměř 100 vystoupení a 50 balónů nad Hradcem. Více na královskeslavnosti.cz.
4: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz pro bohatší Česko.
5: Music. First. Express FM.

0: Don't start now, říká Dua Lipa. Ano, my nestartujeme, my už spíše jako brzdíme před cílem, bych řekl, dnešního Express Drive, ale nebojte, nebudeme zabržděný a stále máme zajímavé informace.
1: My spíš přibržďujeme, protože jsme hodně rozjetý, bych řekl, jako jo. A já položím takovou otázku, na kterou znám tvoji odpověď, ale možná některý posluchači to slovo už uslyší poprvé. Pamatujete si na Tuzex?
0: Já Tuze, ale přiznám se, že jsem tam nikdy nebyl.
1: Tuzexy byly takový obchody, kde se prodávaly džíny, elektronika, zahraniční kosmetika, ale pokud jste měli opravdu hodně bonů, což byly ty poukázky, kterými se v tom Tuzexu platilo, mohli jste si tam koupit i auto.
0: Moje teta měla auto z Tuzexu.
1: No, a to nejen Škodovku nebo Žigulíka, ale také západní vozy, které byly za socialismu v podstatě nedostupné. A Tuzex fungoval právě jako speciální obchod s tuzexovými korunami, takzvanými bony, a jeden bon pro představu měl hodnotu 2 korun československých, jenže běžně se scháněly ty bony přes překupníka a tam jeden bon vyšel třeba na 5 korun.
0: Bony, máš nějaký bony?
1: No přesně tak. A právě u automobilů, které jsem zmínil, začínala být tato matika trošku zajímavá. Třeba v roce 1973 stála Škoda 100L 10 tisíc bonů. Slavné kupé Škoda 110R 15,5 tisíce a polský Fiat 125 15 600 bonů. Při neoficiálním kurzu to bylo asi 78 000 korun, zatímco nejdražší Škoda 100 SL v běžné prodejní síti stála 59 000 korun.
0: Musíme se taky říct, že samozřejmě v té době lidé brali třeba 1500 korun, ano, jo? Aby se jako nemysleli, že to bylo levný ty auta.
1: Já se k tomu za chvilku dostanu. Vrcholem Tuzexové nabídky byl Chrysler 180 za 21 600 bonů. A ten si podle dobových vzpomínek pořídili a oblíbili třeba lékaři, herci nebo dobře vydělávající zelenáři.
0: Ano, člověk by nevěděl, kolik takový prodej jablek a brambor vydělá peněz.
1: Přesně tak. Výhodou Tuzexu bylo, že pokud auto skutečně bylo skladem a vy jste měli peníze, nemuseli jste čekat v pořadníku jako v mototechně, kde se prostě zapisovali dlouhé pořadníky, mohli jste v podstatě tím autem v podstatě rovnou odjet. Jenže aut bylo málo a prodávala se jen v několika vybraných pobočkách. Ještě v roce 1986 jste si auto mohli koupit jen na 7 místech v celém Československu. No ale ta nabídka někdy obsahovala i exotický vozy, což jakoby za totality bylo v podstatě nemyslitelné.
0: Toyotu, to si pamatuju, Koronu.
1: No, pozor, v Tuzexu se objevily třeba Saaby, Fordy, Toyoty a dokonce Ford Mustang.
0: Krása.
1: A ten se do Československa dostal díky výměnému obchodu s Kanadou za nákladní Tatry.
0: To si koupil podle mě jenom Karel Gott, ne? Toho Mustanga.
1: Jo, tam myslím, že ten si mohl dát.
0: Nebo Karel Svoboda.
1: No. Toyota Corona zase dorazila výměnou za traktory Zetor.
0: A to měl Jiří Grossman mimo jiné.
1: No vidíš to, no. A na konci 80. let bylo dokonce možné individuálně objednat BMW, Mercedes nebo Volvo. Ale teď k tomu nejlepšímu. A to je srovnání cen z výdělky. V roce 1988 činila průměrná měsíční mzda v Československu 3095 korun. Dieselový Fiat Uno stál tehdy 38 700 bonů, tedy při neoficiálním kurzu asi 193 500 korun. To znamená více než 5 průměrných ročních platů. A Peugeot 309 GLD stál 53 000 bonů, takže by spolkl více než 7 let průměrného výdělku.
0: No, ale jeden zelenář takhle na to měl prostě, nebo řezník, anebo pumpař jel zlatý podkovy.
1: No, jít se nenadarmo se říká brambora k bramboře, Uno je na dvoře. Drive.
2: Odpolední Drive. Na Expressu.
3: Yes.

0: příjemná a odlehčená záležitost Edge of Forever z dílny Tin Licker a Hellsloot.
1: Ano, to je Nizozemsko a my teď se přesuneme na Nový Zéland, protože tam nedávno řešil soud takový zapeklitý případ. Jedna dívka totiž v 9 letech požádala soud o přejmenování a soud jí vyhověl, určil jí poručníka, a ten tedy zařídil to, aby se mohla přejmenovat. Víš, jaké jméno jí dali rodiče?
0: Křestní?
1: Křestní.
0: Nevím.
1: Talula does the hula from Hawaii.
0: Fakt? Tak v Holandsku.
1: Ne, tohle to je Nový Zéland. Nový Zéland.
0: Nový Zéland.
1: No.
0: No tak je to nějaký asi takový to maorský, že jo, jméno.
1: No hele, je to prostě divný, protože to je jako Talula dělá hula z Havaje, jako jo, překladu prostě.
0: A oni v 9 letech vyhověli...
1: V 9 letech jí soud přiřknul poručníka, který jí zařídil změnu jména. Nevím, jak se jmenuje teď, předpokládám, že prostě nechtěla být from Hawaii, ale třeba from Australia.
2: Teď jsem teď.
1: Talula does the hula from Australia, jo. Se jmenuje teďka nově.
0: Už se cítím líp.
1: No, další jména, která na Novém Zélandu soudy zamítly dětem vůbec, jakože můžou rodiče dát, protože úřad jim to zamítnul, ale oni se odvalili k soudu. Tak bylo dvojčata, která se měla jmenovat Fish and Chips. Potom taky Stallion, neboli hřebec.
0: Ano.
1: Lucifer. Nebo King, neboli král. No, mexický stát Sonora, ten zase zakazuje jména jako Facebook, Batman, Burger King nebo Skrotum. Dokonce opravdu lidi už měli připravené na rodných listech. No. A třeba ve Francii, tam zase zamítli žádost o schválení jména Nutella. Dívka se teď jmenuje Ella. Jo, to prostě je to bizár, jako jo.
0: Víš, co mi to připomíná?
1: Ne.
0: Máš tam ještě nějaký příklad?
1: No, jo, třeba na Islandu, to mě překvapilo, jo, že třeba dívce zamítli jméno Blair, protože prý je mužské.
0: Aha.
1: Jako takový to Blair, takový to přehláskovaný jako rovnou, tak asi Blair se to čte. Nebo Karolina, to nechápu. Nebo Duncan, nebo Harriet. Duncan teda byl kluk. Proč jako, víš, na Islandu to mají čudně tvrdý. A pak se ale tam jmenuješ Truncan Koro, Totor.
0: Igor Sanor.
1: No, a ještě Dánsko tady mám.
0: Jo.
1: Tam zakázali jména Superhero, Monkey, Pluto, nebo Musel, což znamená samozřejmě Mušle.
0: To je hustý.
1: No, že třeba chtěla být Musel Jonsson a nemůže být Mušle. No,
0: já si myslím, že rodiče by se měli občas trošku sklidnit, no.
1: Ale no, měli, no.
0: Já jsem ti chtěl říct, že mi to připomíná ten vtip, jak jede ten chlápek ve vlaku. Naproti němu sedí ta ženská, tak se jako usmívá, on říká, co tam čtete? A ona, no tady čtu, že nejlepší milenci jsou Indiáni nebo Maďaři. A on říká, jsem se ještě nepředstavil, Ištván Vinetů.
3: Express Drive s Petrem Novákem a Michalem Plškem.

0: Počkej, ty mě zveš do galerie?
1: Ano, do GASK v Kutné Hoře.
0: A co tam budeme dělat celý den?
1: Projdeme stálou expozici Labyrintem, nové výstavy, děti si užijí herny i zahrady s vodními prvky.
0: A pak?
1: Na kávu nebo něco dobrého do bystra Skleník. A výlet klidně protáhneme. Nově je tu i penzion GASK.
0: GASK v Kutné Hoře. Galerie, která vás překvapí.
2: Toto vysílání je přísně tajné. Hovoří k vám agent s povolením srovnávat. Vaší misí, pokud se ji rozhodnete přijmout, bude pořádně srovnat pojištění auta. Stačí zadat SPZ na klik.cz a můžete ušetřit v průměru 6 000 ročně. Klik.cz. Agent s povolením srovnávat.
3: No, tak kam o víkendu? Koupák, hory nebo něco nového?
4: Co třeba na delfíny?
3: Do zoo?
4: Kde pak? Na Summer Tech Days od BYD.
3: Myslíš ten nový Dolphin G s dojezdem přes 1000 kilometrů?
4: Přesně. A můžeš vyzkoušet i dalších 10 modelů od BYD. A díky financování 50 na 50 zaplatíš polovinu teď a zbytek až za rok se zvýhodněným úrokem.
5: Summer Tech Days od BYD. Více na byd.com.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete vepřovou pečení bez kosti v ceně 69,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90. A Kinder vajíčko s překvapením 20 gramů za 19,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Express. Music first. Express FM.

0: Trochu jsem se toho bál, tý čtyřhodinový šichty, ale už je za námi a myslím, že jsme to dneska zvládli až na drobné zádrhely bez problémů.
1: Pokud jste se s námi proposlouchali až do této chvíle, tak velký respekt a hlavně díky za pozornost. My samozřejmě už teď připravujeme zítřejší vysílání, které bude stejně dlouhé jako to dnešní.
0: Ano, a středeční, čtvrteční, páteční, taky tak. No a zkrátka, Veronika si užívá dovolenou, jen ať si užívá.
1: Ale ona si to zaslouží.
0: Přijdou jiný a ty se taky budou užívat.
1: Jo, a ty už se nezakecaj.
0: No, my se zakecáme zase zítra. Pokud u toho chcete být, těšíme se 15 až 19.
2: Pa. Petr Novák a Michal Plšek na Expressu.

Novinka. Express FM.

0: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
1: Express FM. Hudba. Na prvním místě.

0: Express Filmex.
1: Velikán velkofilmů Ridley Scott ani v 88 letech nepolevuje a přináší postapokalyptické sci-fi Vzhlížet ke hvězdám. Film vychází z podmanivého bestselleru Petra Hellera a láká na mimořádné herecké obsazení v čele s Jacobem Elordim, Joshem Brolinem, Margaret Qualley nebo Guyem Pearcem. Poté, co pandemie téměř vyhubila lidstvo, mladý civilní pilot Hick si spolu s vojenským specialistou na přežití Benglim vybudovali funkční izolovanou usedlost v drsném postapokalyptickém světě. Když ale Hick zachytí záhadný rádiový signál, vydává se do neznáma hledat naději na lepší život. Po boku Jacoba Elordiho hraje velkou roli stárnoucí pes Jasper, kterým je Higgovým nejlepším parťákem, ochráncem a emoční oporou.
2: It's no surprise how fast civilization can disappear. We're the survivors.
3: There are people out there.
4: They need our help.
5: Shoot first and inquire afterward.
6: Ow! Okay, tough guy.
7: We are eventually gonna take off.
8: Yeah, that's the plan.
9: Shoot the roof!
1: Věřte, nevěřte, od premiéry prvního filmu o čarodějnickém učni z Bradavic, Harry Potter a kámen mudrců, už uběhlo čtvrt století. A proto se poslední prázdninový týden vrací začátek příběhu do českých kin, kde poběží s původním českým dubbingem, v němž mladého čaroděje namluvil Vojtěch Kotek. Promítat se bude od 27. srpna do 2. září v rámci každoroční celosvětové akce Back to Hogwarts, která připadá na 1. září, tedy den, kdy podle příběhu studenti vyrážejí bradavickým expresem z nástupiště 9¾ zahájit nový školní rok.
10: Pan Potter
11: bude chodit do té nejlepší školy čar a kouzel a budeš zatraceně dobrý, až se v tom kapku posvědčíš. To jízku na čele nemáš odříznutí, Harry.
12: Harry Potter dorazil do Brada.
13: Od vás můžeme čekat velké věci.
12: Kdo je jediný kouzelník, kterého se Voldemort kdy bál?
0: Express Filmex
14: na Express FM.
15: Filmovou inspiraci vám přináší Filmex a Cinema City. Sponzor pořadu. Nech se vtáhnout do děje ve 2D, 3D, 4DX nebo IMAX. Zažij to v Cinema City. www.cinemacity.cz
14: Express. Novinka.

Mám chuť na koláče, koláče a potom láče. Napsal jsem chytrý text, vázal ho na koleje, teď čekám na vláček, ležím a nejsem kreativní. Nade mnou na straně zaspí otáček, vytáhnu, podržím

0: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
1: Hudba na prvním místě. Express FM. Máte to rádi tvrdý? Laďte každou středu Express Edge. Express Edge. Na Express FM.

0: Posloucháte reprízu pořadu. Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge. Nezávislá hudební scéna. Edge. Express Edge s Petrem Novákem.
1: Dobrý večer, dnes podruhé vás na Express FM zdraví Petr, nyní však v malinko odlišné pozici, protože následující várka Express Edge se od Express Drive liší především hudebně. Ve 120 minutách vám nabídneme umělkyně, umělce a kapely, které a kteří českým éterem často nezní. Navíc 99% pochystaných hudebních příspěvků jsme vám ještě nikdy v Express Edge ani na Express FM nehráli. Zkrátka, dáváme si záležet, abyste se při poslechu nenudili. Express Edge vysíláme v premiéře každou středu od 21 hodin, v repríze pak v pondělí od 22 hodin. Vše, co byste pak potřebovali vědět, najdete na Facebooku Express Edge a pro všechno ostatní tu máte web expressfm.cz. Budu se opakovat už po několikáté v řadě, ale mám radost, že jsme dnes poskládali pásmo opravdu dobrých věcí. O řadě jejich autorů ještě možná uslyšíme a řada z nich třeba zapadne, ale určitě stojí za vaši pozornost. Třeba australští The Kites, jejich skladbou 80s dnešní 871. díl Express Edge otevřeme. Příjemný poslech vám přijí Petr s Pepou.

Už 7 let to spolu táhne velská čtveřice The Racing Club. Loni vyslal do světa druhé album Song for the Spine, my vám z něj hráli single Crowbar. Mimochodem, zmíněná deska je poměrně hitová a velmi dobře se poslouchá. Pokud se chystáte na letošní Rock for People, měli byste si krom velkých jmen dát i ty méně známa. Třeba Overpass, kteří vystoupí v sobotu 13. června na Petr Svoboda Stage. Overpass pochází z Birminghamu a 5. června vydají debutové album. Tady máte malou ukázku.

0: Přednou chvíli jsme vám nabídli do Royston Club, po jejíž boku koncertovala i parta doznívající. Jmenuje se Pentair a BBC ji označila jako velmi nadějnou. Vyprodali obě své koncertní turné, doznívá věc nazvaná I Won't Waste Your Time. No a podíváme se do Severního Irska, které je domovem formace The Florentinas. Krátce po svém založení podepsali smlouvu s majorem a na letošek mají naplánované zatím jen jedno vystoupení, a sice 16. července v Londýně, kde předskočí Snow Patrol.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

tolik do Florentinas, kteří na svou první velkou desku teprve čekají a venku mají 7 singlů. Následující parte se jmenuje The Manatees, ale bohužel fungují hned dvě takové pod stejným názvem, takže jsem nejdříve zavítal na web nějakých pupkáčů, co hrají blues a reggae, abych posléze dohledal komunikační kanál Tria, které sází na samply a kytary a které má také venku jen pár singlů, mezi nimi i následující Consequence.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bela, bel, bela, bel, bela, bel, CZ.
2: Hudba na prvním místě.
3: Express FM.

Není to tak dávno, co jsme tuhle věc premiérovali na Express FM s Michalem v odpoledním driveu a já se domnívám, že do Express Edge, který právě posloucháte, rozhodně patří. To byly Block Party, kteří pracují na svém 7. titulu Anatomy of a Brief Romance a to s producentem Trevorem Hornem. Doznívající single Coming on Strong na něm samozřejmě chybět nebude. Černí jezdci Hardfire hlásí návrat a ve velkém stylu 19. června by po 15 letech měli vydat čtvrtou nahrávku, my vám z ní nabídneme ukázku v podobě tracku Looking for Fun.

To byly Feeder, které lze nazvat veterány britské alternativní scény, na kterou vstoupili v roce 1994. Od té doby se v této velské partě událo mnohé, ale ústřední dvojka vše přestála a Chile koncertuje i nahrává dodnes, i když poslední titul vyšel předloni. Miles Hunt je ústřední postavou legendárních Wonderstuff, party, která v 90. zažívala úspěšná období a existuje dodnes. Miles Hunt dokonce uváděl na MTV alternativní pořad 120 Minutes a také založil vedlejší projekt Van 414. A právě ten ožívá a venku má single How Far We Fell. Tady je.

0: V Anglii se zdržíme až do konce tohoto bloku, připraveno máme trochu popíku. Postarají se nám o něj Yumi at Six, kteří loni ukončili svoji činnost. Jako vzpomínku pouštíme track A Smile to Make You Weaker at the Knees z jejich poslední řadovky.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

Hned několik kapel funguje i pod názvem Bush. Vy jste poslouchali tu původem z Velké Británie, momentálně však tento kvartet působí v US. I Beat Loneliness je název jejich 10. řadovky, která vyšla loni a přinesla i námi nabídnutou věc I'm Here to Save Your Life. Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge, společnost vám dělají Petr s Pepou a za malou chvíli i Sparta. Nikoliv český fotbalový klub, ale americká kapela, kterou si založil Jim Ward po odchodu z At The Drive-In. Sparta by teoreticky mohla letos vydat novou desku, zatím má venku nový single Everything You Say.

Po 5 letech se 17. července dočkají fanoušci post-hardcoreových Quicksand. Na toto datum je totiž plánované vydání nové desky. No, něco se děje i u jejich kolegů Breaking Benjamin. Venku mají čerstvou záležitost Something Wicked, ale ještě není jasné, jestli jde o předzvěst nové desky. Jisté však je, že Breaking Benjamin se po 9 letech chystají koncertovat v Evropě a my je uvidíme 10. června v Hradci na festiáku Rock for People.

0: To byli Breaking Benjamin, kteří v Evropě odehrají pouhých 5 vystoupení a jedno z nich i u nás. Už od loňského roku by na novém materiálu měli makat Movements, americká parta z Kalifornie. Dissolve Me je už druhý single, který do světa letos Movements vypustili. Tady je.
1: Express
2: Edge
1: s Petrem Novákem.

0: Express FM uvádí hudební speciál. Express Edge.
1: Nezávislá hudební scéna.
0: Edge.
1: Express Edge s Petrem Novákem.
2: Dobrý večer, ještě jednou přeji všem posluchačům Express FM, Petr s Pepou. Doputovali jsme do poloviny 871. dílu hudebního speciálu Express Edge. Tu první jsme věnovali spíše kytarovkám, proto na začátku té druhé zahrajeme i elektroniku. Ale nic, z čeho by vám slezly nechty, jen samé kvalitní tracky. Express Edge najdete na Facebooku, Express FM na webu. Na řadě jsou LCD Sound System, americká kapela, kterou bych moc rád viděl živě. Bohužel to v nejbližší době neklapne, protože LCD Sound System až do září jen ve státech.
1: Express Edge
0: na Express FM.

To byly Souex, belgický kolektiv, který loni oslavil 30 let existence. Letošní rok se pro Souex nese ve znamení singlu Perfect We Are Not. A ten právě doznívá. Z Belgie míříme do Německa, konkrétně do Hamburku, který je domovem dvojice Digitalism. Ta má v plánu letos vydat dlouhodající platňu s názvem Optimism. Datum Digitalism stanovili na 29. května, v březnu pak vydání oznámili singlem Space Invaders.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Express FM.
3: Hudba. Hudba. Na prvním místě.

Na Express FM posloucháte hudební speciál Express Edge. Společnost vám dělají Petr s Pepou a v následujícím bloku samé zajímavé umělkyně. Právě teď doznívají Magdalena Bay. Americké duo z Miami, z jeho tvorby jsme pro dnešek vybrali věc názvem Human Happiness. Právě dozněla. Maya je velmi zajímavá umělkyně, která v dubnu vydala 7. řadovku MI7, kterou měla naplánovanou promovat na turné s Kid Cudim. O přeskakování však přišla, protože se při svých setech vyjadřovala republikánsky. No jo, no, tak hezké to mohlo být. My vám nabízíme track Everything.

Tolik anglická dvojka Either, které loni vyšla třetí deska. Know How It Hurts je název singlu, který jsme vám zahráli. Z Evropy se vydáme na cestu do Austrálie, konkrétně do Brisbane, kde působí talentovaná Hechi. Loňský rok se pro ní nesl ve znamení třetí studiovky, na které nabízí 11 dream popových kousků. Ten následující dostal název Wonder.

0: 54. narozeniny v březnu oslavila kanadská umělkyně Melissa of the Moor, která hrála v Hall a Smashing Pumpkins na basu. My vám dnes připomeneme její druhou a zatím poslední solovku Out of Our Minds, konkrétně songem Icy Speaks.
1: Express.
2: Express Edge.
1: S Petrem Novákem.

Takhle to vypadá, když své hudební síly spojí Nine Inch Nails a Boys Noize. Vznikne z toho projekt Nine Inch Noize i stejnojmenná nahrávka. Ta mimo jiné přinesla i novou verzi letitého hitu Nine Inch Nails Closer. Na Express FM jsme právě vstoupili do finálového bloku hudebního speciálu Express Edge. Ve studiu jsou nadále Petr s Pepou. V finále bude opět trochu svěžnější. Přeci jen už je hodně hodin, tak abyste u poslechu neusnuli. Podíváme se do Švýcarska. Ovšem ne na probíhající mistrovství světa v hokeji, ale za legendárními Young Guts.

0: od projektu Glue. Její název je Pony Boy a autorem pak Michael Schumann, který hraje na basu v Queens of the Stone Age. George Barnett, který bude následovat, hraje na bicí v kapele These New Puritans a pracuje na reklamních kampaních pro prestižní módní domy. My vám však ukážeme, jak tvoří sólově. Konkrétně zahrajeme věc s názvem City Streets.
1: Express Edge
2: na Express FM.

umí vzít, a to i při koncertech. Loni vydala albovou dvojku, která přinesla i doznívající track I Need More This. Byl to zároveň předposlední hudební příspěvek v rámci speciálu Express Edge, 871. díl u konce. Máme pro vás už jen hudební rozloučení. Z vysílacího studia vám od mixu mává Pepa, od mikrofonu se s vámi loučí Petr, přejeme vám krásné dny a těšíme se na slyšenou opět za týden. Ve středu od 9 večer u premiéry, v pondělí od 10 večer u reprízy. Kdyby cokoliv Express Edge na Facebooku, Express FM na webu. Pizza Mír. All my.

Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a tajných přání. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon.cz

0: Express. Express. Express. Hudební zprávy. Music
1: news. Máme skvělou zprávu pro fanoušky Tame Impala. Kevin Parker a jeho kumpánie jsou momentálně na severoamerické části svého arénového turné Deadbeat a nyní oznámili nová vystoupení ve Velké Británii a Evropě na příští rok. Na léto je naplánována série hlavních vystoupení a festivalových vystoupení, přičemž na všech koncertech bude přeskakovat duo Wet Leg a teď ta špatná. Česka se tato informace netýká. The Weeknd dokončil pětidenní vyprodanou sérii na stadionu Wembley a během svého působení ve Velké Británii vybral na charitu více než 350 tisíc dolarů. Mezi 7 koncerty přilákal více než 450 tisíc fanoušků, přičemž vstupenky se zakoupili lidé z téměř 150 zemí. Peníze podpoří Globální fond pro vzdělávání a také podporuje reakci Světového potravinového programu na globální krizi hladu. Obrovské světové turné Olivie Rodrigo začíná příští měsíc v Severní Americe. Společnost Ticketmaster oznámila, že získala zpět vstupenky na americkou a kanadskou část turné, zakoupené překupníky a nyní je zpřístupní fanouškům za nominální cenu. Fanoušci, kteří si dosud nezajistili vstupenky na turné, budou mít přednost a k dispozici budou také vstupenky Silver Star v hodnotě $25.